postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

A proto si na jeho počest dáme o víkendu písně domovské kapely U2, která navíc na letošek chystá nové album. A uslyšíte zpívat i Davida. Víkend s kapelou U2. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Čau rokeři, bude 6 hodin a nástup na ranějších tu hlásí nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeše, který má pro vás nachystanou pořádnou porci skvělé muziky, ze které do úvodu vybírám Bon Jovi.

0: Pedro Jiménez y Gotthard. Asi na rádiu Čas Rock budeme hrát. K tomu se s Milanem Gellnerem podíváme na horoskopy a nebudou chybět ani dnešní první zprávy. Ty bude mít pod palce Martin Fabík a já vám přeju pěkné čtvrteční ráno, přátelé.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na silnici v Kroměříži v oblasti Hradisko. Osobní auto srazilo zvěř. Dále na silnici v obci Kostelec u Holešova probíhají práce na silnici. Může hrozit zdržení. Dále se se zvěří střetlo auto i na Znojemsku v oblasti Olbram Kostel. Nehoda je bez zranění. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
4: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku hrozí zákaz napouštění bazénů. Kvůli velkému suchu mohou obce omezit také zalévání zahrad. Důvodem je nedostatek vody v řekách a podzemních zdrojích. Za porušení zákazu mohou lidé dostat pokutu až 10 000 korun. Odborníci upozorňují, že situaci zhoršují dlouhodobá vedra a nízké srážky.
6: Morava aktuálně.
4: Ve Frýdku Místku dokončili nový volnočasový areál Rivka Park. Na místě bývalého dopravního hřiště vzniklo místo pro děti a dospělé s velkou dřevěnou lodí, horolezeckou stěnou, lanovou dráhou nebo hřištěm na cvičení. Město do výstavby včetně parkoviště investovalo téměř 62 milionů korun. Areál se poprvé otevře návštěvníkům příští týden v pátek. Luhačovice budou bezpečnější. Město dlouhodobě pokračuje v rozšiřování kamerového systému. Od srpna nově dohlíží 2 bezpečnostní kamery na skatepark v ulici Zahradní čtvrť. Pokračuje starosta města Marian Ležák.
7: Nové kamery pomohou chránit veřejný pořádek, předcházet vandalismu i lépe chránit městský majetek. V příštím roce navíc plánujeme vybudovat další 2 kamerové body u dětského hřiště Mořský svět poblíž kostela svaté rodiny a v ulici Nádražní u dopravního terminálu. Reagujeme tím také na podněty místních obyvatel. Kamerový systém slouží především k zajištění veřejného pořádku a představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů prevence kriminality.
4: Jablonec čeká další evropská výzva. Severočeši dnes doma rozehrají 3. předkolo konferenční ligy proti lotyšskému týmu RFS Riga. Soupeř je aktuálním lídrem nejvyšší lotyšské soutěže a drží sérii 11 zápasů bez porážky. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Čas rok nám dozněli Stone Temple Pilots a před námi je Milan Kellner, který nám prozradí, jaký že ten čtvrtek bude.
1: Čtvrtek bude o něco dramatičtější než den předchozí. Na nebi sice panuje převaha hvězdných aspektů souladných vítaných, nicméně stále zde budou hvězdné aspekty, které naznačují konflikty mezi mužskou a ženskou energií, vyhrocené prožívání emocí a sklony k rozumnému myšlení, mluvení i konání. Nuda tedy rozhodně nebude. Co se týká jednotlivých znamení, tak Arakům bude skvěle fungovat intuice. Lvy by měly být velmi charizmatičtí a Pany se mohou častěji setkávat s nedodržováním úmluv či pravidel. Berani budou mít chuť především odpočívat a relaxovat. Býci se mohou nadít domácích komplikací a blíženci budou v rozporu mezi svým chtěním a realitou. Ryby mohou řešit nějaké zásadní události spojené s minulostí. Vodnáři zažijí příjemné chvíle se svými partnery a kozorozi opět ukážou svou pověstnou houževnatost. Střelci budou mít velký tah na branku. Štíři mohou pocitovat pokles energie a váhy by měly mít den neslaný nemastný. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Kellner.

To je pohoda, co? Na rádiu Čas rok nám dozněli Bon Jovi, začal nám nový pracovní den, který by měl být podle chytrých a študovaných hlav z meteorologického ústavu opět pořádně horký. No, nemá být sice podle předpovědi 40 ve stínu jak včera, ale i ta 35, na kterou se máme dneska připravit, tak tam dá, jak se patří, zabrat. Na celé řadě míst, nejen v naší české zemi, se po vysychání vodních toků objevují na dně řek a dalších kaluží velice zajímavé artefakty, jako třeba na Orlíku, kde jsou k mání jasně viditelné pozůstatky zatopených vesnic. Dunaj tak ten pro změnu odhalil potopený vrak válečné lodi z roku 1944 a tak dále. No a k tomu se samozřejmě na sociálních sítích objevila celá řada fórů, jako třeba o tom, že za pár dnů bude možná k vidění na vlastní oči i Titanic. No, není to žádná prdel, vody je opravdu málo, tak snad nějaká z nebe brzy spadne. Ať už máte dneska rokeři v plánu cokoliv, tak na sebe buďte opatrní. No a my na rádiu Čas rok popojedem, třeba s 3 Days Grace anebo Panoptikem, do kterých se dáme už za malou chvíli. Tak dobré ráno!

0: Start pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: přes rok nám dozněli 3 Days Grace. My jsme se před chvíli bavili o tom počasí, jaké venku panuje, jaké má být, no a ozval se mi tady i ze Šafova. Pavel píše, ahoj Hanzi, tak hlásím, že tady na jihu v Šafově už prší krásný zahradnický deštík, tak to je ale echt ochlazení. No, mám to komentovat úplně přesně přečíst, tak jo, Kuva, to je příjemné ochlazení, tak to je tady přímo napsáno. Tak, díky Pavle i tobě, no a vám dalším taky můžu nechat něco zahrát. Co říkáte? 725331155, číslo jsem do studia Rádia Čas Rok, písnička na přání. Bacha, dneska poprvé.
1: Rádio Čas Rok, i v létě hraje.

0: Na rádiu Časok nám doznívají Godhard a jdeme na tu další muziku. To vybírá Radek, zdravíme, čau.
1: Čau, Honzo, i Radek.
0: Nazdar, nazdar, na jich Moravy zdravíme, že jo?
1: Ne, na Valachy, Slavičín.
0: Slavičín na Valachy, tak jak tam se máte?
1: No v tomto počasí v celku to jde.
0: Dobře.
1: Chladíme se, jak to jde.
0: Už v práci?
1: Už v práci, samozřejmě.
0: Jaký je plán na dnešek?
1: Dneska takové úklidové práce.
0: Tak hlavně opatrně. Pitný režim a tak dále. Co ty a to horko? Snášíš? Nesnášíš?
1: Snáším to celku v pohodě. Člověk si na to zvykne, no. Vždycky nejhorší jsou první dny a potom už se aklimatizuje tělo, už je to dobré.
0: Tak jak
1: to
0: chladíš, že jo?
1: Ano, přesně.
0: Ale pojďme, disturb komu?
1: Všem, ať si to poslechnu, protože většinu se Disturbed hrála cover Simona Garfunkla, že?
0: Ano.
1: Tak ať nějakou pěknou starou věc, to dobrá šlapačka, málo hraná, tak ať si to lidi užijou.
0: Dobrá tedy, velké díky za zavolání, měj se krásně, zdravíme i tam, čau.
1: Taky, čau.

0: Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: Už tam bude?
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude?
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

kapelkou The Edge. A proto si na jeho počest dáme o víkendu písně domovské kapely U2, která navíc na letošek chystá nové album. A uslyšíte zpívat i Davida. Víkend s kapelou U2. Nejsme jen rádi.

vyroste z mých kostí strom, mé svaly prostoupí jejich kmen, až moje lebka bude znít jak prázdnej starej ořech.

0: Naši dnešní první společnou hodinu nám na rádiu Čas Rok zakončili Komunál a nás v těch dalších 60 minutách čekají Paradise Lost. Propeš? Do třetíce Kerry Moon. Tak. Taky se podíváme, jak si vede novinka týdne Rádia Čas Rok. No a odstartujeme letní rokovou jízdu. Co říkáte? První slovíčko dáme do placu, podíváme se na to, o co se hraje. No bude toho opravdu hodně. Tak hodně štěstí ve hře a dobré ráno.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sanent sí tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Aktuálně si dávejte pozor v Břeclavi na silnici mezi Zaječí a Přítluky. Na silnici je sražená srna, projíždějte se zvýšenou opatrností. Dále v oblasti Brno-Tuřany se střetlo nákladní auto s osobním. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Pozornost mějte dále na jihu Brněnska na silnici poblíž oblasti Starovičky. Je zde překážka na vozovce. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas Rok. Zprávy.
3: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Češi vyrážejí na houby a košíky se rychle plní. Každý rok ale přibývají případy otrav kvůli záměně jedlých hub za jedovaté. Velkým strašákem je mochomůrka zelená. Pozor si ale lidé musí dát i na některé hřiby, žampiony nebo bedly. Do košíku by měly patřit jen houby, které houbaři bezpečně poznají.
4: Morava aktuálně.
3: Radnice v Kopřivnici nechala opravit sportoviště pod zahradami. Revitalizace přinesla nové sportovní prvky. Podle mluvčí města Lucie Macháčkové bylo cílem vytvořit atraktivní prostor pro všechny věkové generace.
5: Letošní druhá etapa se zaměřila na sousední plochu s herními prvky. Původní vybavení nahradila prolézačka se skluzavkou, závěsná dvojhoupačka, dvojhrazda, zemní trampolína i pískoviště s pískovou laboratoří. Instalováno bylo také 6 laviček plus ptačí budka. Realizovaly se terénní úpravy a vybudovala se nová opěrná zeď.
3: Zlín o víkendu čeká dopravní omezení. Stavební práce uzavřou část Hradské ulice a ulici Osvoboditelů kvůli pokládce nového asfaltu. Řidiči budou muset využít objízdné trasy a změny čekají také autobusovou linku číslo 32. Omezení potrvá od soboty do neděle. Baník Ostrava B vyzve doma Táborsko. Ostravský tým se v neděli utká v rámci šance Národní ligy s FC Táborskem. Duel se odehraje na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Začátek je naplánovaný na 14:30. Baník Ostrava B bude chtít před domácími fanoušky navázat na dobré výkony a získat další body do tabulky. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, no a před námi je novinka týdne. Tam mimo jiné visí i na našem facebookovém profilu, tak se mrkněte a dejte vědět.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará formace Kamelot. Ta se 28. srpna vytáhne dalším studiovým zářezem, na kterém se objeví celá řada velice zajímavých hostů. My si z něho teď jeden kousek dáme v plné parádě a vydejte na facebookovém profilu Rádia Čas Rok vědět, co na něho říkáte.
1: Rádio Čas Rok, toto je novinka týdne.

0: Čas rok.
1: Ano, letní roková jízda Hrária Čas rok dostává prostor i v tom dnešním dni, ve kterém se bude hrát o vstupenky na další skvělou akci. Tentokrát vás dostaneme na festival Rock Castle, který v Moravském Krumlově odstartuje už příští čtvrtek. 3 dny našlapané skvělou muzikou, o kterou se postarají třeba Dynasty, Sonata Arctica, Nervosa, Testament, Powerwall, Serenity, Black Label Society a celá řada dalších skvělých kapel. Když se dívám na předprodej vstupenek, tak ty teď mají cenu 2690 korun českých, což znamená, že vy můžete mít v kapse 5380 kaček. Natolik totiž výjdou 2 lístky, které jsou dneska ve hře. No a já mám pro vás první slovo z věty, která vás tam může dostat. Tak dobře, poslouchejte a je to kytary. Opakuju, kytary. Takže poznačit nebo zapamatovat, to už záleží na mě, na vás teda a na mě nezbývá, než vám popřát hodně štěstí a slíbit, že to další slovo vám co nevidět v naší společné ranní šichtě brzo prozradím. Tak se dobře bavte.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Ranní šichta. Šichta na rádiu Čas rok.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
0: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
0: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
0: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
5: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
0: Backstage na rádiu Čas rok.
6: Buďte zdraví, rockeři. Tady je Zbavoš, startuje Backstage. Přivítám hosta a tím je šéf agentury Brak Concept Jirka Daron. Ahoj, zdravím tě.
7: Black Label Society, kapela Zacha Wilda, jo, kamaráda a souputníka Ozzy Osborna. No jo, ale hvězdě ten den jako haprovali zádička a okamžitě potřeboval nějakého fyzioterapeuta. To, jako to je neuvěřitelná náhoda. Prostě kamarádka je klávesistka z Ozzy Osborne Revival kapely. Takže ta věděla, vzala lehátko, dojela do toho klubu, rozprostřela lehátko, uzaká v šatně.

0: kapely Jackers na rádiu Čas Rock máme přesně 7:30, no a to znamená jediné, že si zahrajeme podle vás 725 33 11 55.
1: Čas Rock.

0: Ropeš, i tato dáma s velkým D se objeví na chystaných havířovských slavnostech. No, ale na ty si budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat. Tak a my si budeme teď hrát podle Tatara. Zdravím tě, čau.
1: Zdravím všechny veteru.
0: Zda nazdár. Tak, jak si na tom půl osmé snídaně už byla?
1: Ne, zatím byla jenom taková, jak se to říká, sexuální snídaně.
0: Jo, počkej, tak ty to máš vymyšlené. Aha, dobře. Tak, a co se chystá teda na tu snídaně, jestli nějaká bude?
1: No, tak samozřejmě kávička.
0: Flétinka.
1: Pletinka s tím, jak se jmenuje, s mandlema, krosánek. Máme také paskudy.
0: Dobře, tak, ale teď, Lordy, komu?
1: No komu? To naší rokové rodině, protože jsi mě překvapil na té ranní směně. Takže Radek mě předběh, ale nevadí. Jsem rád, že jsem se dovolal. No jako naší rokové rodině, všem motorkářům a všem, kteří se zítra chystají do těch mutění.
0: No jasná zpráva, počasí má být na jedničku. Dneska teda jsi doma?
1: Dneska jsem doma.
0: Chystáš, jo?
1: Dnes byla na mě práce. No, tak jako v tom nicu si myslím, že paní dispečerky mě trošku šetří.
0: To víš, jo. Takže máš aspoň čas na to, nachystat si pořádně věci na ten víkend nadcházející.
1: Určitě.
0: Tak jo, tak pozdrav doma, velké díky, dobrou chuť ke snídaní. Ahoj, čau.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
2: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších.
3: Kupu dalších.
2: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Toto bylo vepřo knedlo zelo od Penzistoru, možná malá inspirace, co si dát dneska k obědu, ale na ten je, no k němu je ještě daleko. A tak si na rádiu Čas rok budeme dál hrát skvělou muziku, o kterou se po 8. hodině postarají třeba Škvor.
1: Milionu hvězd se ptáš, zázraky nepřijdou.
2: A nebo Lacuna Coil.
0: Zlomek z toho, co nás na rádiu Čas rok čeká. K tomu se podíváme na jeden vynález, který ve své době změnil celý svět a nebude chybět ani nějaká ta pozvánka. Ale to až po zprávách s Martinem a ode mne přání dobrého rána.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Radvanice směr Ostrava. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody dvou osobních aut. Dále buďte opatrní na Olomoucku na silnici v obci Příkazy. Stala se tady nehoda cyklisty. A pozornost mějte i v Brně v obci Střelice v ulici Nebovická. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas rok. Zprávy.
5: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku střídavá péče často přináší problémy. Týkají se přibližně 500 000 rozvedených rodin. Rodiče se nejčastěji nedokážou domluvit na péči o dítě, škole nebo výživném a spory pak často končí u soudu. Odborníci ale připomínají, že pro dítě je nejdůležitější klid, pocit bezpečí a dobrá spolupráce obou rodičů. Když se rodiče dokážou domluvit, zvládá dítě změny po rozchodu mnohem lépe.
6: Morava aktuálně.
5: Slezská Ostrava připravuje novou radnici. Hotová má být v roce 2030. Obvod města posunul projekt přístavby radnice do další fáze a začíná s přípravou podrobné dokumentace. Nová budova má spojit služby úřadu pod jednu střechu a nahradit nevyhovující prostory. Stavba by mohla začít v roce 2028. Kroměříž nechá opravit bytový dům s pečovatelskou službou. Jde o panelák v Nitranské ulici poblíž centra města. Radnice na rekonstrukci žádá i evropskou dotaci, říká mluvčí Jan Vondrášek.
7: Byty jsou ve špatném stavu, navíc nejsou vhodné pro osoby s pohybovým handicapem. Některými okny zatéká, zastaralé je vybavení kuchyní a sociálních zařízení. Po rekonstrukci by byty měly být bezbariérové, budovy zateplené a s novými okny, dveřmi i rozvody vody, odpadů, tepla a elektřiny.
5: Artis Brno přivítá SK Sigmu Olomouc. Duel šance ligy se odehraje v Šipex aréně v Brně 9.8. Výkop je naplánován na 8. hodinu večerní. Oba celky budou bojovat o důležité body do ligové tabulky. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas rok, další za hodinu.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Pantera se skladbou Wolf, která spatřila světlo světa v roce 1992. A když jsme v té historii, tak si představte, že jenom o rok dříve byl zpřístupněný vůbec první web na světě. Co si budeme povídat, byla to světová událost a my bychom tento zářez mohli trošku probrat. Co říkáte? Vzpomenete si, když jste začali poprvé surfovat vy? Nebo jste měli, já nevím, vlastní firmu, která se webem prezentovala? No prostě ládujte to na WhatsApp Rádia Čas Rock, který má číslo 725331155, kdy poprvé jste začali používat www.janevinco.cz nebo com nebo a tak dále. Já vám k tomu pošlu škvor, který se na této téma může zeptat přímo milionu hvězd. Tady jsou!

0: Jazz Rock.
1: V rokových typech pro vás máme pozvánku do horolezeckého centra Hangár, které navrhl samotný Adam Ondra. Více než 1500 metrů čtverečních lezeckých stěn s různou obtížností, dětský koutek, skvělé bistro a další aktivity, které máte možnost využít 7 dní v týdnu, a to až do 22. hodiny. No, tak tolik malá pozvánka, jestli třeba nevíte, kde si protáhnout tělo, já myslím, že není vůbec co řešit. Ale teď je za 9 minut půl deváté, a my budeme na rádiu Jazz Rock se dál věnovat muzice, se kterou mám nachystané Nickelback a taky The Who. Za chvíli jsou tady a já vám přeju dobré ráno.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

A 30 minut nám na rádiu Čas Rok dozněli Nickelback. My v takové té pohodové muzice budeme ještě pokračovat, protože je před námi Robert Plant. A co bude po něm? No tak to už záleží na něm. Na vás. 725 33 11 55.

Robert Plant, to má pro tuto chvíli na rádiu Čas rok za sebou, jdeme na písničku na přání, ahoj, zahraj prosím tě, jen tak na probuzení, taky pro všechny rockery, k nám do práce, pro malého Franska, lezou na zástupce vedoucího pana Vrubela, taky pro mě, ať se nám i vám lépe pracuje, díky Karel. No a ještě jedna SMSka, nazdar Hanzi, co takhle Revolution Saints, bylo by to pro všechny, kteří dneska opět v tom vedru musí makat venku. Velké díky, Livor, tak bacha na to, hlavně dodržovat pitný režim.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Vraťte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

O poslední hudební zářez této hodiny a vůbec i toho dnešního dopoledne se na rádiu Čas Rock postarali My Chemical Romance a my budeme pokračovat s Rage Against the Machine. Nebude chybět formace Weezer. Tak jako Judas Priest. K tomu se podíváme do kalendáře a taky mám pro vás další slovo z věty, která vás v dnešní letní rokové jízdě Rádia Čas Rock může dovést až ke dvěma vstupenkám na Rock Castle a to už se sakra počítá, co říkáte? Tak hodně štěstí a pěkné už čtvrteční dopoledne.

0: 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D48 na sjezdu směr Třanovice Nebory. Stala se tady dopravní nehoda nákladního a osobního auta. Situace je bez zranění. Dále buďte opatrní na Olomoucku na silnici v oblasti Chválkovice. I zde se srazil nákladní automobil s osobním. Pozornost mějte ve Zlíně na silnici poblíž Tečovic. Osobní auto narazilo do sloupu. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastný cestu.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Zdravím, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku hrozí zákaz napouštění bazénů. Kvůli velkému suchu mohou obce omezit také zalévání zahrad. Důvodem je nedostatek vody v řekách a podzemních zdrojích. Za porušení zákazu mohou lidé dostat pokutu až desítky tisíc korun. Odborníci upozorňují, že situaci zhoršují dlouhodobá vedra a nízké srážky.
5: Morava aktuálně.
3: Ve Frýdku Místku dokončili nový volnočasový areál Rivka Park. Na místě bývalého dopravního hřiště vzniklo místo pro děti a dospělé s velkou dřevěnou lodí, horolezeckou stěnou, lanovou dráhou nebo hřištěm na cvičení. Město do výstavby včetně parkoviště investovalo téměř 62 milionů korun. Areál se poprvé otevře návštěvníkům příští týden v pátek. Luhačovice budou bezpečnější. Město dlouhodobě pokračuje v rozšiřování kamerového systému. Od srpna nově dohlíží dvě bezpečnostní kamery na skatepark v ulici Zahradní čtvrť. Pokračuje starosta města Marian Ležák.
6: Nové kamery pomohou chránit veřejný pořádek, předcházet vandalismu i lépe chránit městský majetek. V příštím roce navíc plánujeme vybudovat další dva kamerové body. U dětského hřiště Mořský svět poblíž kostela svaté rodiny a v ulici Nádražní u dopravního terminálu. Reagujeme tím také na podněty místních obyvatel. Kamerový systém slouží především k zajištění veřejného pořádku a představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů prevence kriminality.
3: Jablonec čeká další evropská výzva. Severočeši dnes doma rozehrají třetí předkolo konferenční ligy proti lotyšskému týmu RFS Riga. Soupeř je aktuálním lídrem nejvyšší lotyšské soutěže a drží sérii 11 zápasů bez porážky. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

Čtvrteční dopolední vysílání je v plném proudu a my se teď podíváme do rockové historie. V roce 1965 totiž Beatles vydali své páté studiové album, které neslo, asi všichni víme, název Help. Rok 1982 v New Yorku měl premiéru film Pink Floyd The Wall. Hlavní roli příběhu, který napsal Roger Waters, pro stejnojmenné album hrál Bob Geldof. No a v roce 2009 měl Steve Taylor s Aerosmith opravdu smůlu, protože musel být letecky převezen do nemocnice poté, co během koncertu v Jižní Dakotě spadl z pódia do davu a poranil si krk a rameno. Joe Perry následně koncert oficiálně zrušil a dobře udělal. Tak je Mezinárodní den boje lékařů za mír a svátek slaví Oldřiška. Tak holky, za celé rádio Čas rok všechno nejlepší a snad vám Rage Against the Machine udělají radost. Tady jsou a vy si ten dnešní den, jak se patří, užijte.

0: Čas Rock.
1: Ano, letní roková jízda rádia Čas Rock pokračuje dál a hraje se, si myslím, o hodně vymazlenou cenu, kterou jsou hned dvě vstupenky na chystaný festival Rock Castle. Ten v Moravském Krumlově vypukne už příští čtvrtek a jestli byste se této našlapané třídenní akce taky chtěli zúčastnit a nedát za lístek ani kačku, tak máte možnost. Stačí poskládat dohromady dnešní výherní větu a mít trošku toho štěstí. No a já vám teď prozradím už v pořadí druhé slovo, které je, a teď dobře poslouchejte. Jsou. Opakuju, jsou. No a jak to bude dál, tak to vám už prozradí Kiki, která mě tady ve studiu za zhruba půl hodiny vystřídá. Ale než k té výměně za mikrákem dojde, tak nás čeká ještě docela slušná várka muziky, ze které dávám do placu Trep, anebo Vajcnej, kteří dostanou prostor za malou chvíli. Tak pěkné dopoledne, přátelé.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Ranní šichta na rádiu Čas Rock. Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
0: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
0: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

přezdívkou The Edge. A proto si na jeho počest dáme o víkendu písně domovské kapely U2, která navíc na letošek chystá nové album. A uslyšíte zpívat i Davida. Víkend s kapelou U2. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Rádio Čas Rock. I v

Tak to už je taky klasika. Whitesnake na rádiu Čas Rock, máme přesně 9:30, no a tak si jdeme zahrát podle vás, co říkáte, 7253311.

0: posloucháte Rádio Čas Rock, no a v něm dostává prostor taky Moták. Zdravím tě, ahoj.
1: Nazdar, nazdar, Honzi a rockeři, zdar.
0: Nazdar, nazdar. Tak, jak to dneska jde při tom čtvrtku?
1: No tak ten rozjezd je takovej komplikovaný, ale myslím si, že už se z toho vymotávám.
0: No já si myslím, nic jiného ti taky nezbývá, že jo? Tak, ale no, my se teď musíme dostat k písničce na přání. Vybral si Kabát, komu?
1: Rokové šlechtě a všem, který trápí nějaké to kapání z nosu a zduřené mandle.
0: Ty jsi na tom podobně?
1: Ne, ale ne? Znám jednoho takového.
0: Aha, tak ať se dá brzy dohromady, pozor na tu klimatizaci.
1: No právě, a
0: nedělá moc dobře.
1: Přechlazené nápoje, to je také smysl.
0: A nebo, přesně jak ty říkáš, no každý to má jinak. Každopádně, muzika je nachystaná, moc ti děkuji za zavolání, kdy jdeš na to dovču?
1: Zítra vyrážíme, zítra.
0: Zítra jedete, jo.
1: Pěkně v obídek a pak valím.
0: Tak jo, tak fajn, tak potom když tak pošli nějakou fotečku, měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, doufám, že si zařvu.
0: Nazdar, nazdar. No a ten pozdrav taky platí tady pro Kikinu, protože ona už tady dorazila. Je tady? Není. Zase odešla. No co se dá dělat? Ona se vás za malou chvíli chopí a ode mě je to pro dnešek všem. Mějte se krásně a zítra ráno zase v 6. Radio.

0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
3: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: kudrnatá maličkost Kiki Střelcová se vám opět hlásí z rokových vln Rádia Čas Rok. Teď těsně před 10:00 dopolední. No tak nejvyšší čas doplnit energii nějakou tou fajn odlehčenou svačinkou, protože co si budem, pořád jako je venku dostatečné teplo na to, abychom jako do sebe úplně necpali ten vlašák a zapíjeli to kofolou. Takže ježiš, to zase dělám reklamu. No nic, sladkým hnědým nápojem jsem chtěla samozřejmě říci. Nicméně, já to nechám čistě na vás, pokud i tyto těžké jídla a pití snesete, tak si dopřejte, hlavně když budete mít dostatek energie na ten čtvrteční pracovní proces. Ale nebojte, čtvrtek se říká, že je takový menší pátek, už jsme opravdu krůček před víkendem a i na ten se dneska společně nalákáme. Bude toho pochopitelně mnohem víc, ale to, co vás zajímá ze všeho nejvíc, je muzika, která zazní po 10:00. Nirvana. Malou díru v hlavě, doufám, nemá nikdo z vás, aby nám neutekly všechny ty vědomosti, které potřebujeme k tomu pracovnímu nasazení, ale o té bude zpívat Daniel Landa.
1: Malou díru v hlavě mám, ale jsem tady v rávorám, ty jsi sama, já.
0: No a dorazí mimo jiné třeba i Mötley Crüe. No a protože za nějakou půl minutu odbije 10:00, nejvyšší čas předat slovo kolegovi Marťovi Fabíkovi. Jsme Rádio Čas Rok, Kiki Střelcová zdraví a přeje klidné dopoledne.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na silnici u obce Bílá poblíž státních hranic se Slovenskem. Kvůli odstavenému nákladnímu autu může hrozit zdržení. Stále buďte opatrní na dálnici D48. Srazil se nákladní automobil s osobním. Nehoda je bez zranění. Pozornost mějte i na dálnici D1 poblíž oblasti Lány, směr Brno, Starý Lískovec. Nákladní auto se střetlo s autobusem. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Češi vyrážejí na houby a košíky se rychle plní. Každý rok ale přibývají případy otrav kvůli záměně jedlých hub za jedovaté. Velkým strašákem je mochomůrka zelená. Pozor si ale, lidé musí dát i na některé hřiby, žampiony nebo bedly. Do košíku by měly patřit jen houby, které houbaři bezpečně poznají.
5: Morava aktuálně.
4: Radnice v Kopřivnici nechala opravit sportoviště pod zahradami. Revitalizace přinesla nové sportovní prvky. Podle mluvčí města Lucie Macháčkové bylo cílem vytvořit atraktivní prostor pro všechny věkové generace.
6: Letošní druhá etapa se zaměřila na sousední plochu s herními prvky. Původní vybavení nahradila prolézačka se skluzavkou, závěsná dvojhoupačka, dvojhrazda, zemní trampolína i pískoviště s pískovou laboratoří. Instalováno bylo také 6 laviček plus ptačí budka. Realizovaly se terénní úpravy a vybudovala se nová opěrná zeď.
4: Zlín o víkendu čeká dopravní omezení. Stavební práce uzavřou část Hradské ulice a ulici Osvoboditelů kvůli pokládce nového asfaltu. Řidiči budou muset využít objízdné trasy a změny čekají také autobusovou linku číslo 32. Omezení potrvá od soboty do neděle. Baník Ostrava B vyzve doma Táborsko. Ostravský tým se v neděli utká v rámci šance Národní ligy s FC Táborskem. Duel se odehraje na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Začátek je naplánovaný na 14:30. Baník Ostrava B bude chtít před domácími fanoušky navázat na dobré výkony a získat další body do tabulky. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Energičtí turbo na vlnách Radia Čas Rok, přesně 10 minut po 10. dopolední. No, v hraní skvělých rockových a metalových fláků budeme pokračovat už za okamžik, ale pojďme nejprve trošičku nahlédnout na to, co nás dneska čeká. Děcka, 6. srpen, 218. den roku 2026, do jehož závěru zbývá pouhých 147 dní, jo? Teta Hanka na začátku tohoto týdne dávala na sociální sítě, že ještě 10 pondělků a jsou tady Vánoce, jo, tak i takhle se to dá přepočítat. Nicméně, my se pojďme vrátit do těchto chvil a poslechnout si, co nás dneska čeká, nemine, čemu se případně vyvarovat a vyhnout, nebo naopak, do čeho se pouštět. Jak tak tušíte, milá návštěva při čtvrtečním dopoledni, Milan Gelnar.
1: Vrtek bude o něco dramatičtější než den předchozí. Na nebi sice panuje převaha hvězdných aspektů souladných vítaných, nicméně stále zde budou hvězdné aspekty, které naznačují konflikty mezi mužskou a ženskou energií, vyhrocené prožívání emocí a sklony k rozumnému myšlení, mluvení i konání. Nuda tedy rozhodně nebude. Co se týká jednotlivých znamení, tak rakům bude skvěle fungovat intuice. Lby by měly být velmi charizmatičtí a pany se mohou častěji setkávat se dodržováním úmluv či pravidel. Berani budou mít chuť především odpočívat a relaxovat. Býci se mohou nadít domácích komplikací a blíženci budou v rozporu mezi svým chtěním a realitou. Ryby mohou řešit nějaké zásadní události spojené s minulostí. Vodnáři zažijí příjemné chvíle se svými partnery a kozorozi opět ukážou svou pověstnou houževnatost. Střelci budou mít velký tah na branku. Štíři mohou pocitovat pokles energie a váhy by měly mít den neslaný nemastný. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

0: vysíláme na rádiu Čas Rok v plném proudu, přátelé. No a troufnu si jako říct, že není mezi náma snad nikdo, kdo by si nevšiml, jak krušné tropické dny jako prožíváme už po druhé během letošního léta. No, upřímně, jo, já věčný optimista si furt říkám, no tak snad už jako další nepřijdou, jo. No, ale jestli to bude jak s tím covidem, tak to se máme teda na co těšit, vám povím. Na prd je, že na spoustě místech v Česku se lidé jako neochladí ani přes noc, nebo neochladili. Od neděle totiž zhruba třetina krajských měst zažívá i tropické noci, což znamená, že rtutě teploměru neklesly pod 20 stupňů. Dneska maximální denní teploty 8 až 20 až 32 stupňů. No, prosím vás, to, že někde jako uvidíte napsané, že na Moravě a ve Slezsku stále ještě budou panovat teploty až do 38 stupňů, na to se vyprněte, jo? To jako úplně přehlížejte a prostě berte v potaz pouze první zmíněnou informaci, že bude max do 32. Aktuálně máme mezi 27 až 30 a během dne se dneska bude v té první polovině dne jsem se do toho úplně zamotala. Tak, prosím vás, ještě jednou a lépe. V první polovině dne dneska máme očekávat jako o polojasnou oblohu, no ale protože se už na nás line ochlazovací fronta, tím pádem máme počítat s bouřkama, které budou doprovázet vítr o rychlosti až se 60 km za hodinu. No, s příchodem srpnových dní se nám začíná i dříve stmívat, to jste si určitě taky všichni všimli, a tak dneska Oskar zaleze už 35 minut po 20. večerní. Tak tolik k dnešnímu počasí, co nás čeká a nemine. Milan Geldar už tady taky byl, takže víte, čemu se případně vyvarovat. No a i pro dnešek, přátelé, stále ještě platí, ať se úplně nepřepínáte a naladíte takovéto pianko styl. No a teď už další muzika. A s tím pianko stylem si půjde krásně ruku v ruce Nirvana, kterou vám z Rádia Čas Rok za okamžik pošlu. Tak si ji vychutnejte.
1: Máte chuť na

0: 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci, Sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na mojehruska.cz.

0: 6. srpna. Ladíte rádio Čas Rock, 13. století Fatherland doznívá, no a před náma Five Finger Death Punch, o které si napsal Adam, který mi píše, nepřepínat se, co to je? Vybourávám staré okno a oklepávám omítku. Zahraj prosím k práci. No, to je, přátelé, Adam naráží na to, když jsem tady jako před chviličkou upozorňovala zase na ty vysoké teploty, že jo, abyste se tak jako hodili do langzam stylu, no a někteří to zjevně ani neznají, no tak. Já si asi otevřu nějaký školící kurz na toto téma a všichni potom přijdete. Nicméně Five Finger Death Punch jsou nachystaní, welcome to the circus, no a psal i Abra, že prej měl včera narozeniny, tak jestli mu můžeme něco zahrát. No tak jo, tak třeba i tahle ta muzika letí pro tebe.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

V závěru 10. no a po 11. se můžete těšit na Midnight Oil. Třeba taky Def Leppard.

0: telefonu kolega Marťa Fabík. Mrkneme, co se kde děje nového, ale ještě předtím se podíváme na cesty. Dávejte na sebe pozor, ať už jste na cestách nebo mimo ně, no a v příští hodince vás nalákám například na víkend, který už je doslova na dosah. Tak mějte klidné čtvrteční dopoledne.
1: Čas rok. Rádio Čas Rok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě na silnici na trase Místek Přívoz v oblasti železniční zastávky Ostrava Střed. Vozidlo je zde v protisměru. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Dále buďte opatrní na Bruntálsku v obci Krnov na silnici poblíž centra. Osobní auto se srazilo s nákladním. Nehoda je bez zranění. Pozornost mějte na dálnici D55 poblíž Kudlovic. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobáků. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
3: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku střídavá péče často přináší problémy. Týkají se přibližně 500 000 rozvedených rodin. Rodiče se nejčastěji nedokážou domluvit na péči o dítě, škole nebo výživném a spory pak často končí u soudu. Odborníci ale připomínají, že pro dítě je nejdůležitější klid, pocit bezpečí a dobrá spolupráce obou rodičů. Když se rodiče dokážou domluvit, zvládá dítě změny po rozchodu mnohem lépe.
1: Morava aktuálně.
3: Slezská Ostrava připravuje novou radnici. Hotová má být v roce 2030. Obvod města posunul projekt přístavby radnice do další fáze a začíná s přípravou podrobné dokumentace. Nová budova má spojit služby úřadu pod jednu střechu a nahradit nevyhovující prostory. Stavba by mohla začít v roce 2028. Kroměříž nechá opravit bytový dům s pečovatelskou službou. Jde o panelák v Nitranské ulici poblíž centra města. Radnice na rekonstrukci žádá i evropskou dotaci, říká mluvčí Jan Vondrášek.
4: Byty jsou ve špatném stavu, navíc nejsou vhodné pro osoby s pohybovým handicapem. Některými okny zatéká, zastaralé je vybavení kuchyní a sociálních zařízení. Po rekonstrukci by byty měly být bezbariérové, budovy zateplené a s novými okny, dveřmi i rozvody vody, odpadů, tepla a elektřiny.
3: Artis Brno přivítá SK Sigmu Olomouc. Duel šance ligy se odehraje v Šipex aréně v Brně 9.8. Výkop je naplánován na 8. hodinu večerní. Oba celky budou bojovat o důležité body do ligové tabulky. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

Za chvilku vás ve čtvrtečním dopoledním programu Rádia Čas Rock čeká novinka tohoto týdne, do té doby třeba ještě Midnight Oil nebo Dorothy. No, ale přátelé, teďka pozvání na víkend, protože teďka o sobotě a neděli oslaví irský muzikant David Hall Evans, známý jako The Edge půlku latiny. Rozhodli jsme se ku příležitosti jeho 65. se pověnovat uskupení, se kterým je už léta spojený. David je od 76. roku skalním kytaristou, klávesákem, ale taky zpěvákem partičky U2. Čili nás čeká víkend s U2 plný nejenom povídání o jejich začátcích až po současnost, ale taky pochopitelně muziky. Takže na tohle všechno se můžete těšit během nadcházející soboty a neděle, kterou máme vyloženě už na dosah. No, aby nám to utíkalo ještě lépe a o to příjemněji, tak tady posílám slíbenou muziku.

0: Novinka týdne.
1: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará formace Kamelot. Ta se 28. srpna vytáhne dalším studiovým zářezem, na kterém se objeví celá řada velice zajímavých hostů. My si z něho teď jeden kousek dáme v plné parádě a vydejte na facebookovém profilu Rádia Čas Rock vědět, co na něho říkáte.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
4: Rádio Čas Rock.

0: nadčas roku za náma, před náma už Disturbed a taky jedna podle vašeho gusta. 725331155. Napište, zavolejte a něco s tím provedem.
1: Backstage na rádiu Čas Rok.
2: Buďte zdraví, rockeři. Tady je Zbavoš, startuje Backstage. Přivítám hosta a tím je šéf agentury Brakunce Jirka Daron. Ahoj, zdravím tě.
3: Black Label Society, kapela Zaka Wilda, jo, kamaráda a souputníka Ozzy Osborna. No jo, ale hvězdě ten den jako haprovali z hádíčka a okamžitě potřeboval nějakého fyzioterapeuta. To jako to je neuvěřitelná náhoda. Prostě kamarádka je klávesistka z Ozzy Osborne Revival kapely. Takže ta věděla, vzala lehátko, dojela do toho klubu, rozprostřela lehátko, uzaká v šatně,

0: Radia Čas Rock, který pochází z alba 10,000 Fists. No a v loňském roce, přátelé, slavil neuvěřitelných 20 let. No a my teda teďka půjdeme o něco blíže z Ameriky do Polska, protože nás čekají Lady Punk. Ty máme zahrát do autoservisu Petr Toman pro kluky, ať se práce daří. Bohužel je práce bez podpisu, kluci, takže vám neřeknu, kdo vám nechal zahrát. Nicméně věřím, že muzika doletí do těch správných míst.
1: Radio Čas Rock i v létě hraje.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
3: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok, hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Víc už toho do čtvrtečního dopoledne, přátelé, nenarveme. Ladíte vlny rády a čas rok, tohle byly Hailstorm. No ale po 12. si jednak připomeneme to, jak se můžete zapojit do naší letní rokové jízdy. V případě, že byste to náhodou nevěděli, taky je mrkneme za Linkin Park. No a naservírujeme si jeden chod lepší, jak druhý budou Arch Enemy. Přihodím taky Dream Theater. A dalším podávaným chodem čtvrtečního oběda bude Joe Cocker.

0: hlavně o fafrně, ať vám nezaskočí. Je s váma Kiki Střelcová, no a teďka už pohled na cesty a taky zjistíme, kde se zase co děje nového. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas Rok.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: S komplikacemi musíme počítat v obci Jevišovka na Břeclavsku. Boural tady cyklista, na místě zasahují záchranáři. Zdržet se můžeme taky v Ostravě, pokračuje oprava Rudné ulice, a to v úseku od Poruby až po křížení s Plzeňskou ulicí. Jezdí se pouze v jednomístním pruhu, a to obousměrně, a v úseku na Opavu neodbočíme.
5: Radio Čas Rok. Zprávy.
4: Dobré čtvrteční poledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Od tropického vedra si konečně odpočineme, do Česka dorazí studená fronta. Už dneska večer přinese na řadu míst bouřky, které můžou být i silné. Od zítřka se podle televize a TV Plus ochladí, o víkendu ale teploty znovu začnou mírně stoupat.
5: Morava aktuálně.
4: Město Ostrava bojuje s exotickým nepřítelem. Tím je bolševník velkolepý, který patří k nejnebezpečnějším invazním druhům rostlin v Česku. Práce na lesních pozemcích podél Trnkovecké ulice ve Slezské Ostravě letos vyjdou na skoro 70 tisíc korun. Ve Valašském Meziříčí sjednotí vzhled odpadkových košů. Přibudou nové a odolnější. Více nám řekl mluvčí města Jakub Mikuš.
6: Celkem se bude jednat o 100 kusů moderních odpadkových košů, z nich část již mohou občané a návštěvníci využívat například v parcích Abáci a Botanika nebo na ulici Králova a v dalších lokalitách na sídlišti Vyhlídka. Radnice za nové koše zaplatila bezmála 600 tisíc korun.
4: Druholigové fotbalisty Prostějova čeká další domácí zápas. Už zítra v rámci šance Národní ligy přivítají hosty z Karviné. Zítřejší utkání má výkop v 18 hodin na Prostějovském stadionu za místním nádražím. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční, teď už odpoledne, s Kiki Střelcovou.

Čtvrteční oběd trávíte s Časrokem, taky novou růží, no a za chviličku se přidají Linkin Park. No a my se tady včera bavili o téhleté partičce z důvodu, že se o nich chystá dokument, nebo respektive on už je hotov a chystá se do kin už na konci příštího měsíce, přátelé. Snímek, který zamíří do všech kin po celém světě, teďka byl zveřejněn trailer, ježišmarja, už se mi tady převařuje mozek, přátelé. No nicméně půjde o celovečerní film, který zmapuje velkolepý návrat kapely po odchodu do rockového nebe Chestera Benningtona a s tím spojenou novou zpěvačkou Emily Armstrong. No a ve filmu se prý můžeme těšit na doteď nezveřejněné záběry nejenom z koncertu, ale hlavně pak samozřejmě ze studia a ze zákulisí kapely. Takže kdo jste ještě trailer neviděli, určitě mrkněte. No a tady už je jejich klasika v podobě Numb.

0: krásný Joe Cocker na vlnách Rádia Časrok. Vy se nenechte vyrušovat od přežvikování čtvrtečního oběda. Stačí jenom, když budete dobře poslouchat.
1: Letní roková jízda Rádia Časrok.
0: Přátelé, kamarádi, přesně za týden vypukne jedna z tradičních letních akcí. A to v Moravském Krumlově na místním zámku, konkrétně pak v zámeckém areálu. 13. až 15. srpna vypukne Rock Castle. No a pokud máte rádi rychlou akce, tak se do té dnešní čtvrteční letní rokové jízdy určitě zapojte. A jakže? Je to jednoduché. Stačí, když budete pozorně poslouchat vysílání Rádia Časrok. My vám během dnešního dne, stejně jako dnů všedních ostatních, poodhalujeme výherní větu, skládáme ji dohromady, no a vždy v odpoledním driveu, když ji dáme dohromady, tak si zasoutěžíme o nějaké fantastické lupeny. Včera jsme jednoho z vás poslali do Prahy na Clawfinger, no a jak už jsem zmínila, dneska vyrazí dva z vás na Rock Castle v příštím týdnu. No, ale protože my tu větu jako skládáme poctivě slovíčko od slovíčka už od rána, tak si možná říkáte, že v těchto chvílích už se vám to jako neoplatí, když už vám slova předešla, utekla. Přátelé, nikoli. Nenechte se mást, my jsme na vás hodní a přinejmenším já vám dneska ty dosavadní slovíčka připomenu a zopakuju. No, kdy to bude, na to si budete muset ještě nějakou chviličku počkat. Teď už zase v klidu přežvikujte, dobrou chuť k tomu čtvrtečnímu obědu a za chvilku už Dream Theater, anebo třeba taky Starship.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme roko.

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Do vašich repráků přijímáte zvuk Rádia Čas Rok, no a říká se, že jo, že opakování je matka moudrosti. No, tak pojďme na to.
1: Letní roková jízda Rádia Čas Rok.
0: Ačkoliv by se dalo říct, že máme už po půl jedné odpolední v rámci 6. srpnového dne, tak co se týče letní rokové jízdy, tak máme zatím dvě slova. Jsme přesně v polovině, já vám už v příští hodince prozradím slovíčko třetí, no ale my se teďka pojďme zopakovat slova dosavadní. A těmi je následující. Kytary jsou. Máte? No tak to vidíte, i když jste třeba nestíhali Čas Rok poslouchat hned z rána, tak pokud jste na příjmech právě teď, tak se vám to může oplatit. No a buďte i nadále, jelikož dneska někoho z vás dostaneme na Rock Castle, který bude probíhat příští týden. Tak 13. přesně za týden to všechno vypukne v Moravském Krumlově, takže kdo máte rádi takové ty, no ne last minuty, ale akce splichtěné na poslední chvíli, no tak myslím si, že zrovna tohle bude pro vás. Tak buďte na příjmech a nezapomeňte si poznačit nebo zapamatovat. Kytary jsou. Co dál? Dozvíte se, ale vydržte. Teď už song na přání. Podle někoho z vás dejte vědět, co dáme. 725 33 1155.

nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Chip na vlnách Rádia Čas Rok doznívají, no a my se opět a zase vrátíme do českých luhů a hájů s Romčou. Ahoj!
1: Zdravím tě, Kiki, a zdravím všechny rockery, kteří se právě paří v práci a musí to tady doklepat, aby to bylo do odpoledne, tak jakž takž.
0: No člověče, kolik ti toho ještě zbývá? Ty jsi mi prozradil, že pracuješ na zvelebování cizí koupelny, tak v jaké fázi teď ta koupelna je?
1: No doklepou jsou obklady, začnou se zakládat sádrokartonové stropy a do konce týdne do neděle to bude hotové.
0: A vy jste synci šikovní. Člověče, je to teď krásně autentické, protože jsem tam za tebou zaslechla i to třískání.
1: Ano, ano, kluci tady právě montujou IKEA teda, takže hodně zdraví hlavně pro ně, při tom hlavolamu.
0: Tak ty jsi jim rozdal práci a šel si volat do rádia, to je hezké.
1: No, tak jak tak to má být? Rozděl a panuj.
0: Rozumím. Tak prosím tě, ať se vám dílo podaří, ať jsou majitelé spokojení. Ty jsi vybral panoptiko, takže co, pošleme to tvým klukům, spolupracovníkům a ještě někomu?
1: Samozřejmě pošleme to tady klukům do vedlejší, do obyváku a hlavně to pošleme mojí krásné ženě do organiky a jejím kolegům do ochranky, kteří panoptiko taky milují, jo, Petrovi, Jirkovi a moji krásné Romance.
0: To je krásné. Je, vy jste krásně sladění, Roman a Romča.
1: Ano.
0: Krásně si to sedlo, jako z nějakého knižního románu. Tak ano. Romčo, tobě držím palce, ať vám to tam s klukama co nejlíp uteče, ať můžeš za tou svojí úžasnou ženuškou, moc ji od nás pozdravuj, no a tady už máte muziku, ať ten pracovní proces pěkně ocejpá. Díky za zavolání.
1: Děkuji velmi pěkně a všem krásný den.
0: Děkujeme napodobně, ať se daří. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Pravou rockovou muzikou. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: slevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
5: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
6: Čau, tady Ondra z kapely Gatecrasher. Přejeme rádiu Čas Rock všechno nejlepší k jeho 15. narozeninám a zůstaňte takhle skvělí minimálně dalších 15 let. Vidíme se na festivalech.
5: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: No a hromada rokových a metalových fláků nás čeká i po 13., kterou tady máme za 2,5 minutky. Jednak se spolu podíváme do kalendáře, taky zahraje Tarja. Přihodím taky staré, dobré Masterplan. No a chybět nebudou ani Powerwolf, kteří mimochodem vystoupí na Rockcastle v příštím týdnu v Moravském Krumlově, v Českém Krumlově, ježišmarja. A... ježišmarja, ten zeměpis. No, každopádně jsem chtěla říct, že na Rockcastle budeme rozdávat dneska lístky. Tak buďte s námi, protože já už vám příští hodince prozradím třetí slovo ze čtyř, které dneska se vám bude hodit v případě, že na Rockcastle chcete jet zadarmo. Kiki Střelcová vás zdraví, no a přeju co nejklidnější čtvrteční odpoledne a teď už si přebírá slovo radši Honza Gavelčík. Honzo, pojď!
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Později už tam budem?
3: Přestaň. Štěji mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: S komplikacemi musíme počítat v Ostravě. Na Horní ulici stojí tu porouchané vozidlo. Problémy jsou taky ve Valašském Meziříčí, na ulici Rožnovské. Na výjezdu na Rožnov i tady je dopravní komplikace. Odstavená motorka nás může zdržet v Hronici na Znojemsku v ulici U Kostela. A s problémy musíme počítat taky ve Slavkově u Brna, na Vyškovsku v ulici Špitalské. Tady se tvoří kolony.
6: Radio Čas Rock. Právě.
5: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři, posloucháte rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Průmysl v Česku se daří. Výroba v červnu meziročně stoupla o 4%, tedy nejvíce od loňského prosince. Dařilo se většině průmyslových odvětví. Podle statistiků naopak zpomalil meziroční růst stavební výroby.
7: Morava aktuál.
5: Městskou nemocnici v Odrách na Novojčínsku čeká rozsáhlá rekonstrukce. Začne v lednu a vyjde na bezmála 80 milionů korun. Po dobu oprav, které budou trvat celý příští rok, se lůžková péče dočasně přesune do okolních zařízení. Olomoucký kraj sází na výjimečnost. Spustil nové webové stránky, které představí mimořádné osobnosti, jedinečná místa a silné příběhy napříč celým regionem. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
8: Olomoucký kraj je plný lidí, kteří jsou inspirací pro své okolí a zároveň nabízí řadu jedinečných míst, na něž můžeme být právem hrdí. Chceme jejich příběhy představit nejen našim obyvatelům, ale také všem, kteří hledají důvod, proč Olomoucký kraj navštívit nebo se o něj více a blíže zajímat.
5: Podrobnosti najdeme na webu nazvaném Identita Olomouckého kraje. Prvoligové fotbalisty brněnské Zbrojovky čeká další domácí zápas. Už zítra se v rámci šance ligy utkají se Slovanem Liberec. Zítřejší zápas má výkop v 19 hodin v brněnské ShipEx aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Kiki Střelcovou.

0: Zase rok.
1: Letní roková jízda, to jsou pro dnešek dva lístky do Moravského Krumlova na festival Rock Castle. No a tuhle cenu vám může přinést čtvrteční výherní věta, která doteď zněla: kytary jsou. No a já za sebe přihodím ještě jedno slovo. Hlasem. Čili kytary jsou hlasem. No a to poslední slovo, na to si počkejte do odpoledního driveu s Vránou, která s vámi jednak větu uzavře a pak taky obšťastní někoho z vás dvěma lupeny na Rock Castle 13. a až 15. srpna, tedy příští týden. Tak držíme palce.

0: skok do kalendáře. Píše se 6. srpen roku 2026 a dneska je to přesně 61 let, co Beatles vydali své 5. studiové album s názvem Help. 6. srpen roku 1970 proběhl koncert pro mír. Stalo se tak v New Yorku přesně v den 25. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu. No a na akci vystoupily taková jména jako Paul Simon, Steppenwolf a nebo ještě i Janis Joplin. No i další událost je spojená s New York City, kdy se v 82. konala premiéra filmu Pink Floyd The Wall. V hlavní roli příběhu, který napsal Roger Waters pro stejnojmenné dvojalbum, hrál Bob Geldof. No a před 28 lety se dostali Guns N' Roses na vrchol v žebříčku americké hitparády se svým debutem Appetite for Destruction. A představte si, že se v tom žebříčku udrželo po celých 57 týdnů. Zajímavostí ještě je, že celosvětově se alba prodalo víc jak 28 milionů kopií. To jsou všechno jako samé takové příjemné, milé vzpomínky, ale kdo na dnešek určitě rád nevzpomíná, je Steven Tyler z Aerosmith, který v roce 2009 během koncertu v Jižní Dakotě spadl z pódia do davu fanoušků a poranil si rameno a krk. Tyler pak musel být letecky převezen do špitálu, no a plánované koncerty museli s pány z kapely zrušit. Svátek slaví Jindřišky a 79. narozeniny má dnes český moderátor a především bavič Petr Novotný. Tomu děcka bohužel to stáří dává celkem dost zabrat, bojuje se zdravím a po mrtvičce, kterou prodělal, se dokonce musel učit znovu chodit. Takhle dneska žije Petr Novotný, čili z čas roku přejem této legendární české osobnosti. Především zdraví, stejně jako vám, co jste dneska narození. No a já už vám za okamžik pošlu hudební dárek v podobě Masterplan.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň 2 libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
7: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
8: Zach Wild a jeho Black Label Society.
7: Veselá parta Aylstorm.
8: I Američané Savatage a Testament.
7: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
8: To je festival Rock Castle.
7: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
9: Letní rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších.
10: Kupu dalších.
9: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

Já jsem teď tady ve studiu Rádia Čas Rok narazila na takové zatoulané, ale za to veselé a pěkné zprávy. Tak jednak posluchač Milan píše, že volající posluchač Roman z minulé hodiny prý zní jako Jarek Nohavica. Tak Romčo, vidíš to, kdyby si chtěl pověsit na hřebík to tvé usilovné makání, co se předělávek koupelen týče, no tak můžeš jako revivalovat Jarku Nohavica. No a přátelé, mám tady taky pozdrav pro jednu rokovou maminu, mamču Ivanu, kterou máme pozdravit od senátora Jirky do Vrbna pod Praděda. Tak zdravíme, máváme, přeju všem klidné čtvrteční odpoledne. Jo a pobavilo mě tady, nám taky přátelé chodí jako do studia Rádia Čas Rok zprávy od operátorů, jo. Takže prej neomezená data na vaší dovolenou ve více než 90 zemích mimo EU. No ale tak bohužel jsme rádio, že my vycestovat nikam nemůžeme, protože bychom stichli a to vám pochopitelně nemůžeme udělat. Stejně jako opomenout písničku Na přání, kterou si dopřáváme vždycky v každé hodině a jinak tomu nebude ani teďka. Tak pište, volejte 725 33 1155 a mezi tím letí Guano Apes.

0: No a my už teďka budeme na rádiu Čas Rok hrát podle Toma, který se aktuálně doslova vaří ve vlastní šťávě. Chlape, ahoj, jak je to možné, prosím tě?
1: Ano, to možná, no, odešla klima, slibovali, že to spraví a vůbec to nespravili, starom na to, jak se říká, tak rovnoní.
0: To by normálně tak, mělo tak, být trestné, že ti, co to nespravili, no, tak huž s nima do tepláku. Protože to tohle jsou opravdu jako nelidské podmínky v takových vedrech.
1: No a v té kabině, co sedím tam, já říkám, tam je tak 60-70 stupňů, ten má ze steklo, no, to neteče proudem pod.
0: Tomu rozumím, no, že nejenom na zádech, ale po celém těle máš vodopad, to je mi úplně jasné.
1: Kompletně všude, no. Ale ještě tak 3 hodinky a domů a hned do bazénu skočím.
0: No, tak aspoň, že tě doma čeká takové příjemné osvěžení a ochlazení. Prosím tě, ty jsi vybral Valda Gang, Eldorado. Komu a proč?
1: Musím to můj manželce, bo určitě zrovna poslouchá. Zavařuje doma ovoce, tak ať si to
0: to je fajné.
1: No a těším se na ně.

0: toho filmu, že manželka tvoje evidentně zavařuje asi i šišky. Tak ať se jí to zavařování daří, zdravíme vás oba a prosím tě, tobě hlavně, ať to pořádně uteče a neuvař se, chlape. Drž se.
1: Dobré, děkuji ti moc, ahoj.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
4: Rádio Čas rok.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo.

0: kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

0: rok slaví narozeniny.
1: Slaví narozeniny. 15 let, Rádia Čas rok. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

My vás sice na rádiu Čas Rock naučit lítat nenaučíme, nicméně my tady pro vás i po 14. budeme mít hromadu skvělé rockové a metalové muziky. No, za chvilku, za nějakých necelých 5 minut odbije 14. Neskutečně ten čas sviští, tak doufám, že vám všem, kteří jste na těch našich rockových vlnách nalazení, ten čas tak jako příjemně utíká, stejně jako mě tady ve studiu. No a utíkat si myslím bude skvěle i v příštích minutách. Budou Rolling Stones. Zavzpomínáme na velkolepou oslavu 15. narozenin Rádia Čas Rock s Pretty Maids. A dáme taky Europe, kteří zase budou vyvrcholením oslav narozenin našeho staršího bráchy Rádia Čas v listopadu na megakoncertu. Já jsem Kiki Střelcová, přeju vám klidné čtvrteční odpoledne, no a za chvilku už Honza Gavelčík. Zůstaňte s náma.

0: Výročná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Pozor si teď, musíme dávat ve Frýdlantě nad Ostravicí v ulici Harcovské, bourala tady dvě osobní auta. Zdržíme se taky v Ostravě na ulici Horní, tady je porouchané vozidlo a odstavená motorka nás může zdržet v obci Hodonice na Znojemsku v ulici U Kostela.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré čtvrteční odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Řeky a potoky v Česku trápí nedostatek vody. Například v povodí Moravy má zároveň o třetinu méně vody i většina nádrží. V období sucha přitom tyto nádrže uvolňují vodu ze svých zásob, aby zlepšily průtoky v řekách.
2: Morava aktuálně.
1: Havířově už teď v létě hledají vánoční strom. Město se proto obrací na občany. Podrobnosti má mluvčí magistrátu Rozálie Seidl-Pokorná.
3: Město Havířov pokračuje v hledání vhodného vánočního stromu, který bude dominantou letošní sváteční výzdoby. Pokud mají občané na svých pozemcích vhodný jehličnan, mohou jej nabídnout k posouzení jako kandidáta na vánoční strom.
1: Podmínkou je, aby strom dosahoval výšky minimálně 12 metrů. Moravu trápí tropy. Ve Strážnici na Hodonínsku včera už třetí den po sobě překonali absolutní teplotní rekord pro Moravu. Meteorologové tu naměřili 41 stupňů. Rekordy padly v kraji ve všech stanicích a překonali hodnoty o 3 až 5 stupňů. Druholigové fotbalisty Opavy čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už zítra přivítají hosty z Kladna. Zítřejší utkání má výkop v 18 hodin v opavské Simply aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Kiki Střelcovou.

čas roku, škorpíci, krátce před 14:15 odpoledne. No ale my teďka zaskočíme za jinou partičkou, konkrétně za Megadeth. Jak určitě všem milovníkům těchhletěch legendárních metalistů v čele s Davem Mustainem neuniklo, pánové se chystají pověsit tuhletu jejich éru, řekněme, na hřebík. Jak už Mustaine avizoval dříve, že po posledním albu jako přijdou i poslední koncerty, no tak přátelé, bohužel tahle chvíle nastává a ačkoliv Česká republika nebude zahrnutá do jejich rozlučkové koncertní šňůry, tak dorazí aspoň k našim sousedům, a to do Polska a Německa. Čili kdo byste za nimi chtěli vycestovat, tak určitě můžete, tak když tak jenom ať víte, Berlín 1. dubna a Krakov den poté 2. dubna příštího roku. No, bude to smutné loučení, já se vždycky s tím hodně těžce stotožňuji, když obzvlášť takové velké jméno se rozhodne prostě pověsit kariéru na hřebík, ale nám nezbývá nic jiného, než to respektovat a jako být aspoň vděční za to, že ta jejich muzika tady s námi bude i nadále.

0: A to budou 2 týdny, co jsme ve velkém stylu slavili naše 15. No a vyvrcholením oslav bylo bezesporu vystoupení dánských Pretty Maids, které si už za chvíli dáme. No ale kdybyste chtěli zavzpomínat nejenom hudebně, ale i obrazově a podívat se na fotky z uplynulé holby, tak mrkněte na naše sociální sítě Facebook či Instagram Rádia Čas Rock, kde už je v těchto chvílích hromada fotografií od nejrůznějších fotografů, kteří nás tam fotili, cvakali, zvěčňovali. No a je dost možné, že na některých fotkách se najdete. Myslím si, že z těch fotografií jde krásně jako cítit ta atmosféra, která tam panovala. No a já jenom musím dodat, že jsem upřímně ráda, že ty vedra nepadly zrovna na naše oslavy 15, protože to bychom tam asi všichni padli. My jsme měli příjemných 26 v maximech, takže jsme si to opravdu mohli naplno užít a nikdo aspoň neodpadával. No a tím se zase dostávám, přátelé, k tomu, co do vás tady se snažím hustit každý den. Prosím vás, dávejte na sebe pozor, buďte opatrní, opravdu kdo můžete, tak zvolněte a nezapomeňte se v průběhu dne dostatečně hydratovat. No, za chvilku už slíbená muzika.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu.

Linkin Park, kdy ještě za mikrofonem řádil Chester Bennington. No ale jak už jsem dneska zmiňovala, nová éra s Emily Armstrong teď míří do kin a my si její, nebo dokument o Linkinech budeme moci shlédnout už na konci příštího měsíce. Takže všichni příznivci téhleté partičky se máte na co těšit. No a teďka si přijdou na své všichni ti, co máte rádi ten moment, kdy dáváme prostor vám, našim posluchačům. Protože tady máme song na přání, takže mi napište nebo zavolejte na číslo 725-33-1155, jakou byste podle toho svého gusta rádi slyšeli a něco s tím provedem. Rádio.

0: dovolená, jak to u tebe vypadá?
1: No tak s dcerou jsme na nějakém festiáku byli už, takže jako super, byli jsme na Hradech. Mm-hmm. Byli jsme i na Konopišti.
0: Dobrý.
1: Jako bomba teda. No a jinak zbytek zatím teďka trávím v práci, dovolená teprve přijde, no.
0: No ty jsi jedna z těch, která bohužel má ty pracovní podmínky zcela neadekvátní v těchto vedrech.
1: Tak, tak.
0: Protože
1: tak.
0: Jsi říkala, že vám odešla klimatizace a zatím jako nikdo nenapravil. Takže prosím vás, milí nadřízení, zaměstnavatele a zkrátka vy, kteří můžete tyto věci ovlivnit, jako přijde vám zcela adekvátní, aby vaši podřízení zaměstnanci jako pracovali v takových nelidských podmínkách? Já myslím, že ne. I vy byste padali na hubu. No tak hele, teď nezbývá jenom než doufat, že Střelcové slova jako jednak doputovali do těch správných míst, jo, a že
1: doufám.
0: Si lidi z toho vezmou aspoň něco k srdci, no, že s tím něco udělají.
1: No, doufám, že jo.
0: Tak my se teďka aspoň teda schladíme trošičku, nebo respektive osvěžíme muzikou. Dimitri a Arakain, Neztrácíme náboj, komu?
1: No, tak bude to teda tady pro moje hosty, který tady se mnou trpí. Bude to pro Jarouška, pak to bude pro Martina, který teď přišel, pro moji dceru Zuzku. No a pro všechny ostatní, který trpí jako já, no. No a samozřejmě pro vás do rádia.
0: Děkujeme moc krát.
1: Nesmím zapomenout.
0: Hele, my naštěstí teda netrpíme, takže kdyby tam šel ten klimatizovaný vzdoušek k vám aspoň poslat, věř, že bychom vám ho tam jako aspoň trošičku dopřáli, jo?
1: Věřím, no.
0: Já jenom doufám teda, že aspoň to pivo ti chlapi mají orosené, že není taky teple. Tak aspoň něco funguje.
1: Můžu.
0: Blani, děkuji za zavolání. Ty si užij na konci srpna dovolenou a tady už posílám muziku a všechny vás tam zdravím. Ahoj.
1: Děkuju. Ahoj.

0: 4,21. Lalala. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: My na rádiu Čas rok nepolevujeme ani úderem 15. hodiny odpolední, kterou tady budeme mít za 2 minutky. No a podle toho bude taky vypadat ten playlist. Znáte to. Člověk míní, vrána mění. Takže přátelé, my spolu ještě strávíme jednu společnou hodinku, tedy po 15. V té uslyšíte třeba i taky AC/DC. Teď mi tak došlo, že jsem asi neřekla, že budou hrát Kokot Minute, ale taky já věřím, že je spoustu z vás poznalo na první dobrou. No a k téhleté partičce přihodím, nebo k téhleté dvojici partiček přihodím třeba i Alter Bridge. K tomu zaskočíme do Německa a taky oprášíme novinku pro tento týden. Kiki Střelcová vás zdraví a přeje klidné čtvrteční odpoledne. A za chvilku už pohled na cesty s Honzou Gavelčíkem.
1: Máte chuť na...

0: 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Bouračka se stala v Ostravě v ulici Tavičské, srazila se tu 2 osobní auta. Problémy jsou v Ostravě taky na Místecké ulici. Na výjezdu z Ostravy ve směru na Frýdek Místek na úrovni Hrabové, tady stojí porouchané vozidlo. Bouračka se stala taky ve Frýlantě nad Ostravicí v ulici Harcovské, kde se srazila 2 osobní auta. Stále jsou problémy v obci Hodonice na Zdojemsku v ulici U Kostela, tady stojí odstavená motorka. A problémy jsou taky na dálnici D46 na cestě z Vyškova do Olomouce. V Prostějově stojí odstavené osobní auto.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Většina Čechů si stěžuje na současné vlny veder. Bezmála 2/3 lidí je ale snášejí docela dobře. Větší problémy letní žár způsobuje ženám než mužům. Hraniční teplota, nad kterou už Češi horko nezvládají, je kolem 35 stupňů Celsia.
4: Morava aktuálně.
3: Bohumín prodlužuje život zelené brány do města. Začíná tu ošetření starých líp v ulici Jana Palacha, aby je zachránili. Nové se už nesmí vysazovat kvůli potrubí v zemi. Radnice proto místa po pokácených stromech oživila pásem kvetoucích květin pro včely. Více nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková.
5: Turisté odstraní suché a poškozené větve, které představují bezpečnostní riziko a jsou náchylnější k napadení dřevokaznými houbami. Správně provedený zdravotní řez pomáhá stromům lépe hospodařit s energií a zlepšuje jejich vitalitu.
3: Hasiče v Olomouckém kraji včera večer potrápily silné bouřky s krupobytím. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy ze silnic nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů. V Šumperku pak zabezpečovali střechu, kterou poškodil silný vítr. Hokejová 18 podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu Finsku 4-5. Do semifinále tak nepostoupila. Poslední zápas nás čeká v noci na sobotu, kdy budeme hrát o konečné 5. místo se Švýcarskem. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Kiki Střelcovou.

0: Novinka týdne.
1: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará formace Kamelot. Ta se 28. srpna vytáhne dalším studiovým zářezem, na kterém se objeví celá řada velice zajímavých hostů. My si z něho teď jeden kousek dáme v plné parádě a vydejte na facebookovém profilu Rádia Čas Rok vědět, co na něho říkáte.
0: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

Itálie se teďka na čas roku teleportujeme právě do zmíněného Německa. Členové kapely Halloween jsou taky jako pořád někde v tahu, na koncertních šňurách, no ale někteří lidi jsou zkrátka workoholici, jo? A i přes velkou vytíženost najdou ještě prostor na své věci. No a to je přesně případ Kaje Hansena, který si představte v polovině příštího měsíce, konkrétně 18. září 2026, vydá další album pod značkou Hansen. Deska ponese název Born with Hammer a nyní je venku ukázka druhé písničky Welcome to Life. A takhle nějak zní.

0: touhle novou nahrávkou Kai vzkazuje poselství, že jako život musíme brát takový, jaký je, se vším, co přináší. No a co se týče hudby, tak jak můžete slyšet, je to velmi pestrobarevné, protože písnička je říznuta metalem, rock'n'rollem a dokonce i punkem. Tak pokud si ji chcete pěkně vychutnat od začátku do konce, tak není nic snažšího, než mrknout na YouTube, kde ji samozřejmě dostanete a najdete volně přístupnou. My už budeme pokračovat ve starých, protřelých rockových a metalových flácích. Chystají se Lordi, Journey, ale třeba taky Faith No More. Tak fajn poslech.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
6: Čas Rock.

0: Ladíte odpolední vysílání Rádia Čas Rok dneska netradičně, ještě v těchto chvílích těsně po půl čtvrté s Kikinou. No ale už zase tady máme rezidenci u dvou košťat. Nazdar!
1: Vrana zaspala.
0: Trošku. No pochlup se, co jsi včera vyváděla. Jak je stará, tak...
1: Ušla jsem v hamace. Víš co? Poznáš, neboj. Tak vás kryje to mládí, že jste blbý, že jo? No tak...
0: No hele, co se týče mě a usnutí někde venku, to by se jako nestalo. Protože tam je tak hnusně, že to by se mi opravdu jako nepodařilo.
1: Hele, když si natáhneš tu hamaku pod střeše, ani do stínku, pěkně ti pofukuje. Ani nepoznáš, že tě plestila ta knížka, kterou máš rozečtenou. Víš co? A to je hned.
0: No řekla bych to tak, hlavně když jsi to užila.
1: To si píš.
0: Prosím tě, my pro dnešek máme s našima rockerama složenou výherní větu v rámci letní rokové jízdy posem. Kytary jsou hlasem.
1: Posem nebo podsem?
0: Posem.
1: Posem, dobře.
0: No a na tobě je, kousek, je že? To poslední. Jo, a pak někoho z nich pošleš teda na rock castle.
1: Tak to naštěstí tam. Prosím tě, já jsem se tě nestihla včera zeptat.
0: No, nevím,
1: u tebe
0: nemám.
1: Žabky nebo cukle? Žabky nebo cukle?
0: Ježíš, no jako navenek ani jedno a doma cukle.
1: Jo? Já říkám, to je těžké jako rozhodování, víš co? Obojí můžeš praštit jako komára nebo starého, že? Obojí letí.
0: Jo,
1: takže no. Cukle.
0: Jo, cukle.
1: Výborně, takže tým Hans. Já doufám, že se přidáte žabky, na ty žabky taky ke mně. Hele, a kdybychom je jako vyrobili, protože na Facebooku visí s tím naším logem, tak sáhla bys po obojím nebo jenom po těch cuklách?
0: Jenom po cuklách, bo mě vždycky žabky odírali mezi tím prstem. Můž proto to
1: malo
0: místa
1: asi.
0: Mám malou dírku. No nic, my si pojďme dát song na přání. Naposledy v rámci mého působení 725-331-55.
2: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou. Backstage na rádiu Čas Rok.
3: Buďte zdraví, rockeři. Tady je Zbavoš, startuje Backstage. Přivítám hosta a tím je šéf agentury Brand Concept Jirka Daron. Ahoj, zdravím tě.
4: Black Label Society, kapela Zaka Wilda, jo, kamaráda a souputníka Ozzy Osborna. No jo, ale hvězdě ten den jako haprovali z hádíčka a okamžitě potřeboval nějakého fyzioterapeuta. To, jako to je neuvěřitelná náhoda. Prostě kamarádka je klávesistka z Ozzy Osborne Revival kapely. Takže ta věděla, vzala lehátko, dojela do toho klubu, rozprostřela lehátko, uzaká v šatně.

0: No a na čas roku už v těchto chvílích těsně po půl čtvrté odpoledne poslední písnička na přání v mojí režii. No a na drátě kdo?
1: Ahoj, ti Radim.
0: Já tě zdravím, Radime, ahoj, tak povídej, přeháněj. Ty jsi nám tady normálně řekl jedno zajímavé poselství, které nás s Vránou hodně překvapilo. Tak co se děje v místě, kde se nacházíš? Povídej.
1: Prší.
0: Přátelé, Opava, normálně prej prší, jo. Dokonce jsi říkala i nějaká bouřka, že už se tam prohání.
1: Bouřka byla taky, no.
0: No, tak my doufáme, že to tady k nám
1: ale
0: taky dorazí.
1: Ale velká, normálka, taková obyčejná.
0: Ty brďo, no tak hele, ty bouřky samozřejmě ty být nemusí, ale aspoň ty dešťové mraky, těm aby jsme jako určitě nepohrdli.
1: Jo, no.
0: No, a ty jsi vybral zónu A, tak komu je pošlem?
1: Pro všechny, co mě znají a pro vás, takový menší dávek hráli u část rok 15 letí na Roskám a to všichni mají a těší se na víkend.
0: Moc krát děkujem, no já
1: věřím, malý že... pátek,
0: to, tak teď jsem to chtěla říct. Ano, nejsi určitě sám, kdo se těší na víkend. My ti děkujeme za zavolání a zdravíme.
1: Měj
0: se pěkně, ahoj.
1: A pak znodet.
2: Přesně.
0: Vráno, víš, co mi tady přišlo? Chudák, David. Čus, myslíš, že Čecháčci ví, co jsou cukle?
2: Já jsem to říkala včera. Ti, co nepocházíte z Moravskoslezského kraje, zeptejte se tety Vicky, Straight Google nebo někoho, kde je z Ostravy. On vám to tak razovitě vysvětlí, co jsou cukle, štrample.
0: Prosím vás, my ty cukle používáme prostě na ty boty, které se používají
2: počkej.
0: Třeba doma jako pantofle teď a mají ty
2: říct,
0: pásky, ty
2: pantofle,
0: přesky.
2: Pantofle,
0: ale my můžeme mít jako i cukle na venek, že jo?
2: Máme cukle na všechno.
0: Tak, takže Davčo, asi tak. Kiki Střelcová se loučí a teď už to tady
2: už.
0: Je na tetě. Nebuď drzá, nezapomeň na to, kdo ti dneska zachránil prdel.

0: pekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Chlapi, pozor, jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Bryan Adams. Možná v další 60 minutách dojedeme dnešní kolo letní rokové jízdy. Takže dostanete poslední slovíčko, ať máte výherní větu a můžete se poprat o dva lupeny na letošní ročník Rockcastlu. A nebo si to třeba necháme až na tu další hodinu. Těžko říct. Stačí poslouchat a budete vědět. Tak hodně štěstí ve hře, teď se jde na zprávy. Jo, a zdraví vás Vrána.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Zdržíme se v Ostravě v ulici Tavičské, kde bourala dvě osobní auta. Problémy jsou taky na Místecké ulici v Ostravě. Ve směru na Frýdek Místek na výjezdu z města v Hrabové. Tady stojí odstavené vozidlo. Nehoda se řeší ve Frýlantě nad Ostravicí v ulici Harcovské, kde se srazila dvě osobní auta. Hasiči teď zasahují na Novojičínsku u obce Skotnice. Na cestě z Příbora do Mošnova. Na vozovce je tady totiž olej. A problémy jsou právě teď taky v Uničově na Olomoucku v části Střelice u odbočky na Benkov, tady bourala dvě osobní auta.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři, posloucháte Radio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Od tropického vedra si konečně odpočineme. Do Česka dorazí studená fronta. Už dneska večer přinese na řadu míst bouřky, které můžou být i silné. Zítra se podle televize LTV Plus ochladí. O víkendu ale teploty znovu začnou mírně stoupat.
1: Morava aktuál.
4: Slavná Stodolní ulice v Ostravě prochází velkou proměnou. Stavaři po vybudování podzemních garáží a hrubé stavby začínají se stavbou druhého nadzemního podlaží, kde se bude bydlet. Všech více než 130 bytů je už prodaných. Ve Valašském Meziříčí sjednotí vzhled odpadkových košů. Přibudou nové a odolnější. Více nám řekl mluvčí města Jakub Mikuš.
5: Celkem se bude jednat o 100 kusů moderních odpadkových košů, z nich část jich mohou občané a návštěvníci využívat například v parcích Abáci a Botanika nebo na ulici Králova a v dalších lokalitách na sídlišti Vyhlídka. Radnice za nové koše zaplatila bezmála 600 tisíc korun.
4: Druholigové fotbalisty Prostějova čeká další domácí zápas. Už zítra v rámci šance Národní ligy přivítají hosty z Karviné. Zítřejší utkání má výkop v 18 hodin na Prostějovském stadionu za místním nádražím. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Čas Rock.
1: Je to tak, letní roková jízda rádia Čas Rock jede dál. Srpenec už nám začal, dneska je 6. letí to letí a dneska jsou v banku dva lupeny na letošní ročník Rockcastle. V Moravském Krumlově. Nádherný to areál Zámeckého parku, ještě lepší line-up. A vy zatím víte od Hanze a od Kiki, že část té dnešní výherní věty zní takto. Kytary jsou hlasem. Otázka z nikoho nebo čeho. A to poslední slovíčko vám dám já, v odpoledním driveu. A víte co, dám vám ho už této hodince. Tak špicujte ušiska, protože to může přijít teď, za jeden song, za dva songy, nebo také třeba za 20 minut.
0: Letní

0: Čas Rock.
1: 16 hodin 19 minut, to je čas, který už zvládl čtvrtek za tem 6. srpna 2026. A tady na rádiu Čas Rock v odpoledním driveu poslední slovíčko do dnešní výherní věty. A to slovíčko zní svobody. Máte to? Výborně, teď máte celou dnešní výherní větu 725331155. V banku jsou dva lupeny na letošní ročník festival Rockcastle. Beru toho sedmého v pořadí.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom

0: slevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

show The Edge. A proto si na jeho počest dáme o víkendu písně domovské kapely U2, která navíc na letošek chystá nové album. A uslyšíte zpívat i Davida. Víkend s kapelou U2. Nejsme jen rád.

0: Že pro dnešek jsme dojeli, ale nebudu předbíhat pod poledním driveu. Radku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak povídej, chci jediné dnešní výherní větu.
1: Tak ta zní, kytary jsou hlasem svobody.
0: Kytary jsou hlasem svobody a ty se rovnou zabal, protože přes kopec do Moravského Krumlova si to dáš na letošní ročník Rockcastle.
1: Super, moc děkuji, super rádio, čas rock.
0: Předpokládám, že line-up znáš, Powerwolf, Black Label Society,
1: Super, Ailstorm,
0: Testament, D'Artagnan, Dynasty a tak dále. Samozřejmě třeba za domácí
1: smešky,
0: taky Citron a spol. Máš se na co těšit? Takže Lupeny, ty si ohlídej do mailu, spadnou ti tam a my chceme aspoň jednu fotku, jak tam pěkně kalíš.
1: Ano, pošlu. Děkuju.
0: Tak jo, mějte je to se. Tvoje, měj se, čau.
1: Ahoj, čau.
2: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.

0: Čas Rock.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rock bude mít za sebou další úspěšný, tentokrát už srpnový týden, dneska rozdáno, vymeteno, ale zítra hrajeme znovu, pak si dáme zase o víkendu raz a budeme pokračovat příští týden. Nicméně, pátek 7. srpna bude ve znamení boje o dva lupeny na Marka Hietalu, 20.10. Praha, skvělý koncert. Takže kdo chcete mít plán na tuhletu dobu, tak zítra hrajeme. Od ostrého budíčku ráno budete dostávat indicie, Kika vám dodá další slovíčka, výherní, během dopoledne. No a my to společně zakončíme v zítřejším odpoledním driveu, kde dostanete poslední slovíčko a věta bude kompletní. Takže zase zítra hrajeme, vy se těšte, Marko Hietala se bude těšit na vás.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: zavzpomínat a vůbec, co se dělo nejenom v muzice, 6. srpnový den, teď ale dopravice a zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Velké problémy jsou právě teď v Opavě. Na ulici Opavské na křižovatce s Pustkoveckou se srazila hned 3 osobní auta. Stále se můžeme zdržet v Ostravě taky v Tavičské ulici, kde bourali 2 osobáky. Nehoda se řeší i v Uničově na Olomoucku, v části Střelice u odbočky na Benkov, kde se srazila 2 osobní auta. A zdržíme se taky u obce Skotnice na Novojčínsku, na hlavním tahu z Příbora na Mošnov. Tady zasahovali hasiči, na vozovce byl totiž olej.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Průmysl v Česku se daří. Výroba v červnu meziročně stoupla o 4%, tedy nejvíc od loňského prosince. Dařilo se většině průmyslových odvětví. Podle statistiků naopak zpomalil meziroční růst stavební výroby.
6: Morava aktuálně.
4: Nemocnice Krnov spouští rozsáhlou modernizaci pracovišť v Bruntále a v Rýmařově. Důvodem je bezplatný převod nemocničních areálů z vlastnictví měst na Moravskoslezský kraj. Změna umožní zásadní rozvoj zdravotnických služeb. Olomoucký kraj sází na výjimečnost, spustil nové webové stránky, které představí mimořádné osobnosti, unikátní místa a silné příběhy napříč celým regionem. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
7: Olomoucký kraj je plný lidí, kteří jsou inspirací pro své okolí a zároveň nabízí řadu jedinečných míst, na něž můžeme být právem hrdí. Chceme jejich příběhy představit nejen našim obyvatelům, ale také všem, kteří hledají důvod, proč Olomoucký kraj navštívit nebo se o něj více a blíže zajímat.
4: Podrobnosti najdeme na webu nazvaném Identita Olomouckého kraje. Prvoligové fotbalisty brněnské Zbrojovky čeká další domácí zápas. Už zítra se v rámci šance ligy utkají se Slovanem Liberec. Zítřejší utkání má výkop v 19 hodin v brněnské ShipX aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Vránou Outratkou.

0: Seven USA.
1: Letos rádiem Čas Rock.

talentovaný Billy, tady na rádiu Čas Rock a jeho song na téma Red Flag. Každý jsme nějaký zažili a zažíváme a zažívat budeme. 5 minut po 17. hodině čtvrteční odpolední drive a v kalendáři 6. srpna roku 2026. Mezi slavnými narozenými byste dneska našli otce penicilínu a držitele Nobelovy ceny za fyziologii a také lékařství Alexandra Fleminga a asi jednu z nejvýraznějších postav a vůbec představitele pop artu Andyho Warhola. U nás slaví všechny Oldřišky, nechtěla jsem to zprasit to jméno, furt mi tam lezo nějaké jiné, nechápu. Takže Oldřišky, rokařice naše, všechno nejvíc nejlepší k vašim dnešním meninám. V muzice se taky zadařilo, v roce 1965 vydali Beatles v Anglii album Help ze stejnomenného filmu. V roce 1984 vydal Prince průlomové album Purple Rain a když se posuneme ještě kousek dál, tak v roce 1989 anglický programátor zveřejnil svou myšlenku World Wide Webu. Bylo to ve 22 hodin a 37 minut večer poslal první mail po internetu. Něco, co dneska používáme denně, několikrát a myslím si, že mnozí si bez toho vůbec nedovedeme představit život. Všechno podstatné najdete na webu časrock.cz. Vám všem, co dneska něco slavíte, užijte si to. Odpol-

0: Johansson a jeho Majestika, ten zatraceně umí řádit a tak nějak podobně bude řádit i 5. listopadu společně s Glory Hammer tady v Ostravě Martinově v Rock'n'Rollové garáži, tak jenom abyste jako měli přehled. Teď jsme si ho dali ve čtvrtečním odpoledním driveu, v kalendáři stále 6. srpen, nic se od rána nezměnilo, takže si můžete oslavit i to, že na dnešek připadá třeba Mezinárodní den potápění taky, nebo třeba na dnešek připadá i den kývání prstu na nohou, takže se jako sednete, rozkývete prsty na nohách a slavíte třeba, nebo svěží dech dneska můžete oslavit, to většinou tak jako ve dvojici, nebo když se s někým pohybujete v MHD, tak je dobré mu to připomenout, že 6.8. je den svěžího dechu a není to všechno, protože dneska slaví i farmáři třeba, nebo to, že vypustíte balonek štěstí, takže každý si tam najdete svoje. Přeju úspěšné hledání. A jestli jste hledali důvod k oslavě, tak tady máte minimálně jeden. Co dál? Dál určitě muzika od nás Eagles, taky Shinedown, případně i Linkin Park a určitě se vejde i ta vaše. Ať už dneska něco slavíte, nebo ne.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
4: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
4: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
6: Už dál nemusíš hledat.
7: Tady jseš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
6: Žádné kompromisy, žádné hranice.
7: Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
1: Rádio Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

One Step Closer, no a teď půjdeme domů s muzikou a budeme taky přát čaues. Můžeš prosím tě zahrát Lukášovi, dneska má narozeniny, tak ať ryby berou. Lukino, no tak ať berou, a vzhledem k tomu, že má dneska narozeniny i Kuba Ryba, tak tohle je stylovka. Odpoli-

0: kupujete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
6: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Beyoncého Wasp tady na rádiu Čas rok a poslední hodinka odpoledního driveu začne společně s Volbeat. Zásoby a jsou ale taky Marillion. Nebo in excess.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Velké problémy jsou právě teď v Ostravě Porubě na Opavské ulici, na křižovatce s ulicí Pustkoveckou u odbočky na Krásné pole. Tady se srazila hned 3 osobní auta. A v Ostravě se zdržíme taky na Rudné ulici, v úseku mezi Porubou a křižovatkou s ulicí Plzeňskou se opravuje vozovka. V obou směrech se jezdí pouze v jednomístním pruhu a ve směru na Opavu v tomto úseku neodbočíme.
1: Rádio Čas rok. Zprávy.
2: Dobré čtvrteční odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Řeky a potoky v Česku trápí nedostatek vody. Například v povodí Moravy má zároveň o třetinu méně vody i většina nádrží. V období sucha přitom tyto nádrže uvolňují vodu ze svých zásob, aby zlepšily průtoky v řekách.
1: Morava aktuálně.
2: V Havířově už teď v létě hledají vánoční strom. Město se proto obrací na občany. Podrobnosti má mluvčí magistrátu Rozálie Seidl-Pokorná.
3: Město Havířov pokračuje v hledání vhodného vánočního stromu, který bude dominantou letošní sváteční výzdoby. Pokud mají občané na svých pozemcích vhodný jehličnan, mohou jej nabídnout k posouzení jako kandidáta na vánoční strom.
2: Podmínkou je, aby strom dosahoval výšky minimálně 12 metrů. Sokolovnu v centru Otrokovic čeká proměna. Chatrající areál chce do svého vlastnictví koupit radnice. O prodeji musí ještě rozhodnout vedení České obce Sokolské v Praze. Budova je navíc v tak špatném stavu, že se zvažuje i její demolice. Druholigové fotbalisty Opavy čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už zítra přivítají hosty z Kladna. Zítřejší utkání má výkop v 18 hodin v opavské Simply Areně. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas rok. Pokračuje čtvrteční, teď už podvečer, s Vránou Outratkou.
1: Odpolední drive na Rádio Čas rok.

Shotgun Blues a taky Volbeat ve čtvrtečním odpoledním driveu na rádiu Čas Rock a já mám pro vás jednu dneska šarmantní 55. Protože 6. srpna 1971 vydali Black Sabbath album Master of Reality. Tehdy jim hudební kritici vůbec nepřáli, na rozdíl od fanoušků, protože turné byla vyprodána a desky mizely z obchodů jako rychlostí blesku. Nicméně hudební kritici mají vždycky svůj názor a svůj vlastní vesmír a oběžnou dráhu, ale kdo to kdy stavil na hudebních kriticích, že jo? V té době totiž patřili Black Sabbath společně s Purple a Zeppeliny k takzvané rockové nesvaté trojici a bylo to znát na prodejích, na koncertech, na oblibě, na tom, jak byli zatraceně dobří. A tahle deska je zatraceně dobrá. Ozzy ve svých pamětech zavzpomínal, že si z toho nahrávání nepamatuje vůbec nic. Naštěstí Geezer Butler má pamatováka o dost lepšího a zrovna nedávno se o nahrávání tohohle alba rozpovídal na BBC Radio 1 a byl hodně sdílný. Takže třeba ten kousek, který nese docela jakože stylový název Green Leaf, tak ten je o tom, o té hromadě hulení, co ve studiu měli, aby měli takzvaně inspiraci. A inspirace bylo víc než dost, protože díky tomu vznikla, alespoň podle Geezera Butlera, jedna vůbec z nejhustších skladeb Black Sabbath, dle jeho názoru, protože Children of the Grave má opravdu rád a není sám. Ale tahle ta hromada hulení dala taky vzniknout jednomu ikonickému intru, které dosud nebylo překonáno. Protože Sweet Leaf začíná tím šíleným tuberáckým kašlem právě Geezera Butlera. A vzniklo to úplně jednoduše, jak tam měli tu hromadu toho zeleného listí, tak prostě Ozzy ubalil tak obřího jointa, ze kterého jste si párkrát potáhli a neletěli jste na Mars, letěli jste do úplně jiné galaxie. No tak takhle taky vznikla ikonická intra. A to jedno z nich je právě od Black Sabbath ve Sweet Leaf. A co vy? Který kousek z téhle desky Master of Reality máte nejradši vy?

0: titulek, prostě jaký si to uděláš, takový to máš. 18.22, čtvrteční podvečer, víkend už je opravdu na dostřel, jenom páteček proletíte, je to tady, sobota, neděle, počasí krásné, takové jako normální léto se vrátí do našich zeměpisných šířek. A k tomu víkend s YouTube, tady na rádiu Čas Rok, takže celá sobota, neděle bude věnována Bonovi a spol. Tak se můžete vyblbnout do světosti, protože času a prostoru na to bude spousta.
1: Od

0: našlapaným programem s Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na moje Hruska.cz.

0: Retro. Buďte zdraví, rockeři. Tady je Zbavoš, startuje backstage. Přivítám hosta a tím je šéf agentury Brakoncert Jirka Daron. Ahoj, zdravím tě.
1: Black Label Society, kapela Zaka Wilda, jo, kamaráda a souputníka Ozzy Osborna. No jo, ale hvězdě ten den jako haprovali z hádička a okamžitě potřeboval nějakého fyzioterapeuta. To jako to je neuvěřitelná náhoda. Prostě kamarádka je klávesistka z Ozzy Osborn Revival kapely. Takže ta věděla, vzala lehátko, dojela do toho klubu, rozprostřela lehátko, uzaká v šatně,

jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: Sensation a In Excess. Taková už malé finále čtvrtečního odpoledního driveu, ale ještě ta vaše, ta už je taky připravena. Budeme zdravit na noční směnu do Varku, Devin Townsend, taky je tady už teďka právě na startu. A Titin se taky ozval, tak do nejvíc nejlepšího rockového rádia šlo by něco zahrát. A taky pro vás všechny a pro všechny, co poslouchají. Titine, díky moc, tady už je hudební Voldemort.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
1: Radio Čas Rock.

0: Miloš a taky z Brusu nový díl. Užijte si to, my se slyšíme zase zítra ve 3 odpoledne. Těším se na vás. Radio Čas Rock.
1: Buďte zdraví, rokeři. Tady je Zbavoš a tady je start dalšího dílu, pravidelného dílu povídání o muzice a s muzikou. Startuje Backstage. Já začnu tím, že nejdříve přivítám hosta a tím je promotér agentury Prago Koncert nebo šéf agentury Prago Koncert Jirka Daron. Ahoj, zdravím.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak a přátelé, my se teď nacházíme v industriálním prostředí dolní oblasti Vítkovic. Tím pádem je jasno, že zrovna probíhá Ostrava v plamenech. Jirka, ten je vytuněný ještě z před 14 dnů, Masters of Rock Vizovice. My se samozřejmě budeme bavit o dalším festivalu, ale začneme právě tím, co proběhlo. Jak jsi spokojen s dalším ročníkem Masters of Rock ve Vizovicích?
2: Ale patří to mezi ty nejúspěšnější ročníky vůbec. Jo? Jednak jsme si šáhli na limitu kapacity areálu hned první den z Halloween jako a museli jsme zastavit prodej vstupenek v tento den na místě. Takže to je vždycky radostný, když dojdeš opravdu k tomu cíli, který tam máš, jako znamená ten festival vyprodat. Kapely byly skvělý, jako dramaturgie skvělá, jako já myslím, že fanoušci museli být víc než spokojení. Jo? A prakticky až na poslední den jsme bojovali s krátkým výpadkem proudu, asi 3hodinovým, jo, ale díky generátorům jsme to překonali,
1: ano. Tak
2: si myslím, že všechno probíhalo, jak má. A říkám, máme za sebou jeden z nejzdařilejších ročníků Masters of Rock.
1: Zeptám se na jednu věc, protože na to jsem slyšel strašně velké ohlasy, a to Marilyn Manson. Jaký je tvůj pohled na jeho vystoupení?
2: Já to řeknu tak, jeden tvůj kolega, moderátor, který moderoval tento festival tento den, tak říká hned po vystoupení, hele, to bylo profesionální na světové úrovni, jo. Takže prostě opravdu jako profi show, světová první třída, jako jo, a takhle mají vypadat jakoby vystoupení, které jsou promakané do detailů, které mají drive, sílu, jako jo. Jako bylo to velmi dobré vystoupení, no a bylo pěkné v tom, že vlastně bylo to vůbec první vystoupení Marilyna Mansona na Masters of Rock. Takže taková prostě novinka pro příznivce Masters, kteří přijíždějí každý rok, jako, a my jsme rádi, že takovéto hvězdy, ale i další hvězdy, které nikdy nehrály, jako Rasmus, skvělé vystoupení, taky bylo to první vystoupení na Masters of Rock. In Flames, poprvé na Masters of Rock, to byl obrovský tlak, jako obrovská produkce. Já myslím, že prostě povedlo se dotáhnout pár kapel, které zde nikdy nehrály a jsou to topky světové a že lidi z toho určitě museli mít radost.
1: Pojďme se tedy teď bavit o tom, co nás ještě čeká. Ostrava v plamenech, ta probíhá právě dneska, kdy natáčíme, ale ty máš celkem jako agentura, jako Pragáč pod sebou 4 velké festivaly. A ten čtvrtý se blíží. Rock Castle. Bude, kdy a kde?
2: Od 13. do 15. srpna, tradiční termín, čtvrtek, pátek, sobota, v Moravském Krumlově, v malebném krásném prostředí zámecké zahrady. Za stage je vlastně krásná vizuální kulisa zámku krumlovského, kde fanoušci můžou vylézt třeba do věže nahoru a podívat se, jak areál vypadá z vrchu. Můžou navštívit Muchovu slovanskou epopej. To všechno pro ně ve spolupráci s zámkem organizujeme. A prostě pokud bude tohleto vedro, co je tady dneska jako na té Ostravě v plamenech, což je teda jako brutální vedro, jako jo, tak já musím říct, jako je kam se schovat. Jo. Ta zahrada je spousta stromů velkých, jako nás najít stín, dá se lehnout na deku. Jo, bohužel prostě ty léta jsou tropičtější a tropičtější v České republice a já mám pocit, jako, že jdu z vedra do vedra, jako tím, jak přijíždím a jedno, kde ten festival máme, jestli je to v Plzni Metal Fest, nebo je to teďka tady v Ostravě, nebo to bylo na Masteru ve Vizovicích, jako prostě jde s náma léto, na které nejsme úplně jako zvyklí a prostě proto děláme i takové ty zavlažovací stanice, ochlazovací stanice pro fanoušky a asi to budeme dělat víc a víc. Takže už je toto jeden z bodů, který musíme do Krumlova dát pořádně dohromady. No.
1: OK, pojďme na muziku, ta je podstatná na každém festivalu. Kdo je headlinerem, nebo kdo jsou headlineři?
2: Tak samozřejmě největší kapelou celého festivalu je Powerwall. Jako, to je dnes kapela formátu O2 Areny, kapela, která má obrovskou produkci a vůbec jakoby dovolit si dát na festival Rockcastle, kde tam není stage typu Ronnie James Dio, stage na Masters, což je největší stage v České republice. Tam je menší stage. Vlastně vymyslet logisticky jako i zámku, kolem zámku a takhle, prostě jak ty kamiony odpravíš, jak postavíš ten Powerwolf, tak bylo samozřejmě velmi technické a logistické jakoby dát dohromady předtím, než vůbec tu kapelu jsme potvrdili. Takže je tam i jeden takový časový, prostě časový jakoby renonc nebo úprava, kterou jsme museli udělat. To znamená, po Powerwall už nehraje žádná kapela na dohrání, jako jsou jiné dny, kde vlastně po Alestorm jde ještě jedna kapela, jako jo. Pro Black Label Society jdou ještě Savatage na stage. To znamená, po Powerwall nejde nikdo, musí to zbalit ten cirkus, co tam je postavený. A chvilku to bude trvat, jo. To znamená, a nezbyde místo, když oni se roztáhnou Powerwolf, tak zaberou úplně celou, oni mají obrovský pyrodek, jako který ještě se dá před stage, jako jo. To je prostě kapela, ta vlastně mše těch vlčáků, jako jo, kterou zas budou dělat, jako ta je doslova pekelná a velkolepá, prostě s ohněma, s ohňostrema, s pyroefektama. Je to jako i průčně strašně složitá velká kapela, taky vyvodí tomu line-upu Rockcastle, který je letos nabitý.
1: Je, hodně
2: a musím říct, jako je to, tak jak jsem měl velice dobrý pocit z Masters of Rock, že to byl fakt jakoby dramaturgicky našláplej ročník a to se odrazilo samozřejmě ve velké návštěvě, tak to samé je letošní ročník Rockcastle.

0: A když prostě odskočíme od toho největší hvězdy Powerwolf, tak vlastně první den Alestorm jako kapela skotská, no, která roztančí celý areál, kterou prostě fanoušci i Rockcastle, kteří už tam jednou hráli, jako tak milujou. Jako já vlastně slyšel teďka na rádiu rozhovor s vítězem, který dostal lupeny a ptali se ho, na co se nejvíc těšíš. No a on říká, no ty vole, na Alestorm, jako, ty už jednou tady hráli a to byla bomba, ano, jako, ano. Jako nás zase těší, jako my jsme rádi, jako, že vlastně Chris, zpěvák, frontman, tak trošičku, když nejezdí po světě, neskládají třeba desky v zahraničí a takhle, tak jako se věnuje i tady nám České republice a chodí na koncerty, které a festivaly pořádáme, protože má přítelkyni v Brně, kde vlastně jakoby žije jako s ní, takže jsme rádi, že Chris se potkáváme i na dalších akcích, jako a jsme z toho určitě nadšení, nejenom my, jako pořadatel, ale určitě i fanoušci, že mají takového parťáka na koncertech. Takže to je headliner prvního dne, čtvrtečního je Alestorm, páteční den teda patří Powerwolfu. No a sobota, tam musíme říct rovnou dva headlinery, jako hrajou po sobě dvě velký jména, samozřejmě v takový ten headline čas, jako je usazený Black Label Society, ano. Kapela Zacha Wilda, jeho kamaráda a souputníka Ozzy Osborna, jako světového kytaristy, prostě legendy. No a já musím říct, jsme poprvé dovezli Black Label Society s Zachem do České republiky, pamatuju se tak dneska, jako tak hráli jsme Kulturní dům Vltavská v Praze, ano. Okamžitě vyprodáno 1500 lidí, úplně na krev. No a samozřejmě ozýval se spousta muzikantů, že by chtěli přijít na fotečku, to. Spousta kamarádů, jako a samozřejmě my jsme neznali, tak a říkali, nevíme, jako co bude, nemůžeme nic slibovat a takhle. Jo, a musím říct, že od prvního momentu bylo takový, prostě jak to bývá u těch velkých hvězd, ti manažeři vytvoří jakou tu hradbu, jako nedostaneš se přes tu zeď, jako nepotkáš jakoby tu hvězdu a takové to bylo, no jo, ale hvězdě ten den jako haprovali z hádička a okamžitě potřeboval nějakého fyzioterapeuta nebo maséra nebo takhle, no tak jsme zháněli, nikoho nesehnali, až kamarád Vláďa Gergl říká, ty mám kamarádku, zabývá se tím.
1: Ta tě spraví,
0: kamarádka věděla, kam jede, věde, koho půjde, to, jako to je neuvěřitelná náhoda, prostě kamarádka je klávesistka z Ozzy Osbourne Revival kapely, takže ta věděla, vzala lehátko, dojela do toho klubu, rozprostřela lehátko u Zacha v šatně, dala ho dohromady, on byl úplně nadšený, jako úplně byl jakoby nadšený, za mnou ještě přišel manžel, říká, hele, prosím tě, strašně mu to pomohlo, bylo to fantastický, ale zaplatíme ještě dvojnásobný, trojnásobný honorář, to je jedno, ale musíš ji udržet ještě po koncertu a ještě musí prostě po koncertu ho dát dohromady, jako jo. Takže prosím, jsme čekali ještě po koncertu na jednu masáž, skončilo, hele, pak přišel usmívavý Zach Wild. Říká, no prostě cokoliv chcete na podpisy, doneste, teďka tam byly ty kytary od těch lidí, jako, říká, no a kde jsou ty lidi od těch kytar, jako dvente do šatny, ne? Tyjo, takže my jako brali ty lidi, co čekali na chodbičkách, nebrali postupně k těm kytarám, Zach se všema povykládal, prostě podepsal se, jako rozebral ty kytary, jaký to má, co má a takhle, jo, takže bylo to strašně, byl to úplně strašně, jakoby úplně vyměněný člověk, všechny bariéry padly, jako, bylo to úplně, jakoby krásný. To je další, jakoby hvězda,
1: která se těší
0: velkému a ta hned, co následuje a zakončí a bude takovou zlatou tečkou za letošním ročníkem Rockcastle, tak je americká kapela Savatage. Legenda, která nebyla v České republice takřka 30 let.
1: No právě.
0: Hrála jenom jedinkrát před, já nevím, 29 lety v Praze. Jeden jediný koncert taky na už neexistujícím koncertním místě a je to teda jako velký světový comeback, jedou velký festivaly, jako hrajou, prostě jsou jedna z hvězd v Wackenu v Německu, jako jo. Takže je to velká hvězda, zcela raritní a já si myslím, jako že fanoušci by neměli tohleto minout. Jo, protože nemyslím si, jako že tahleta kapela zase do Evropy jen tak dojede.
1: Právě,
0: a trvalo to hodně dlouho, než vůbec se dali dohromady a na turné vyrazili, jo. Takže to je velký bombónek.
1: Je to náročné takhle dostat přes velkou louži tyhle Američany, ať už je to Zach Wild, ať už jsou to Savatage, nebo třeba Testament.
0: Je to jako takhle. Je to náročné v moment, kdyby tady nejeli turné, tak je to prakticky nemožné, protože nikdo kvůli jednomu koncertu by musel snést modré z nebe a zaplatit ale miliony euro, jako jo. Ale prostě pokud jedou na to turné a jedou v tom termínu toho festivalu, takže oni samozřejmě ty špičkové věci si vybírají a chtějí hrát, jako chtějí prostě každý den koncertovat, jako jo. Takže v tom moment, jako když jsme viděli, že jsou v Evropě, hrajou v tom Wackenu, jako jsme nedaleko od Wackenu, jako termínově myslím, jo, prostě 14 dní po, jako tak to má všechno logiku, to turné protáhnout až k tomu Rockcastlu.

0: Z dalších kapel, co by si vyzvihl ty? Je tady spousta men. Dynasty, Workings, Nervosa.
1: Ale každý den je našlapaný, jako já teďka tady mám před sebou iPad a když si podíváme na hned první den, jako jo, kde startujeme v 11 hodin se ve čtvrtek 13.8. otvírá Festival Areál, ve 12 hraje první kapela Deep Sun, pak jde Victorious, pak jdou děvčata ze Švédska Thundermother, pak jdou dvě kapely, na které se těším, jako protože jsme zatím neměli na žádný akci, jsou taky takové premiéry, jedna se jmenuje Hell Boulevard a druhá je Brunhilde, takže na ty dvě kapely se těším, jako že člověk musí sledovat i něco prostě, co je mladšího, jako myslím, jako Savatáž jsou starší, jasně, toto už je mladší, jasně. Jako, no a nikdy jsme je neměli a tak to chci vidět, jako
0: chceš to vyzkoušet
1: a... Chci to vyzkoušet, chci to vidět, chci vidět reakce fanoušků a tak dále, jako a těším se na tyhle ty dvě kapely, protože jsem slyšel od různých fanoušků, že jsou dobrý. Ale pak po nich jde Cannon and Fever, taky zajímavá kapela, jako, to je jedna z kapel,
0: první
1: kde...
0: první světová válka, říkám to dobře.
1: Ano, ano, první světová válka, borci v kostýmech z první světové války, v punčochách přes tváře, takže vlastně, ačkoliv nafutíš na pódiu, tak vlastně v backstage už nevíš, kdo je kdo, jako, takže vlastně nepoznáš jedinou muzikanta, takže ano. Zajímavá kapela, ale strašně populární, taky show plná pyro efektů a ohňů a takhle, takže velice dobrý. Po nich jdou už vlastně naši kamarádi Dynasty, kapela, která jde nahoru a nahoru vlastně a je tam jeden ze zpěváků z Amarante vlastně vytvořil to jako svůj boční projekt jako a je to prostě jsou strašní sympatiáci a výborná kapela. No po nich jde Sonata Arctica, taky skvělá severská kapela. No pak je hlavní hvězda dne Alestorm, no a po Alestorm prostě to dojedou Frog Leap. Takže jako zcela úžasný den, hned na první den to vidím, jakože je to našláplý jak blázen jako a myslím si, že hned po první dnu budou fanoušci vyskákaní a vyřádění. No, když to vemu ten pátek, další den, tak...
0: Co myslím, kromě headlinera vyzvihl ty?
1: Ale já začnu, jako to už to projedem celý, jako...
0: Dobře,
1: jako,
0: okay,
1: takže dívej se, začínáme s vyškovskou partou Dargambale.
2: V podstatě jo, téměř domácí, dalo by se
1: domácí kapela, přesně tak. Pak tam máme The Heaton Skite, pak tam máme Rainover, pak Ironville, pak Jay Harris, Harris and Band, pak tam Alexandria, ta už se zastavím, jakoby, samozřejmě německá kapela prostě s krásnou zpěvačkou, potom máme těch děvčat o hodně více,
0: ano.
1: Jo, a máme tam Nervózu,
0: což
1: jsou Brazilky, thrashmetalový nářez, jako, pak tam máme legendu ze Spojených států, Testament, ano, jo, takže přesně. Těšíme se všichni na tuto thrashmetalovou hvězdu, no a poté už nastupují hlavní hvězda celého festivalu, Němci Powerwolf se svojím Mší a Zatylou Dornem za mikrofonem a na to se těším teda jako vždycky a je to teda druhé vystoupení jejich na Rockcastlu a jako myslím, že festival kapela má moc ráda, jako, takže na to se, na ten večer se fakt osobně moc těším.
0: A to je poslední den, třetí?
1: Poslední den, tak začínáme stejně zase ráno v 11 hodin a opět to bude česká kapela Alia Tempora.
0: Ano.
1: Po nich další česká banda Forest Jump.
0: Ano.
1: Pak tam máme Metherdust, pak Moonshot, pak Sacred Rule, pak Serenity. No a potom nastupuje na pódium od 5.20 do 6.20 skupina Citron. Takže,
0: tam prý bude výjimečná show.
1: Takže prostě má
0: se
1: to být.
0: Doneslo, že
1: ale ke mně se to taky doneslo.
0: No.
1: Čekám na detaily, abychom taky mohli o tom něco říct. Jo? Ale má to být takhle jako výroční show a když se dělá výroční show, nesmí chybět zakládající členové jako speciální hosté, to znamená Jarda Bartoň a Vaše Vlasák budou součástí tohoto vystoupení. Jako, okay. Takže kromě alba aktuálního, jako, nebo prostě posledního, který Citron jako vydali, tak...
0: To je 10 let zpátky.
1: To je 10 let zpátky, tak se je... bude vzpomínat i dál, jako...
0: Přesně.
1: Jo, takže prostě mám takový prostě informace, že z půlky by se mělo vzpomínat na plní energie, které, což to ta album má teďka jakoby velké výročí. Já jsem rád, že se hodně věnovali různý rádia u nás v České republice tomuto výročí tohoto alba. Protože to bylo, co si budeme říkat, je to nejprodávanější album rockový a metalový všech dob a celé éry České republiky. Jako žádný album neprodalo toho tolik jako Plní energie. Jo, byl to prostě takový ten start prostě rocku a metalu, jako skvělý album. Vznikl k tomu i krásný jako podcast jako s Vaškem Lasákem a s Jardou Bartoněm a mě strašně zaujalo, že jsem právě na rádiu slyšel kousky z toho podcastu, že vlastně dokonce tehdy byly takové mafie mezi těma kapelama, jo, což prostě mě jenom utvrzuje, že v těch Čechách to není úplně všechno v pořádku. Že dokonce z konkurenční kapely tehdy neřekli z který, tak vlastně člověk, který v Lodinicích, kde to prostě jakoby míchali a lisovali, takže prostě zkazili tomuto albu zvuk a vlastně to album pak vyšlo v reedici znovu už se super zvukem, jako, takže vlastně dokonce tam byly ještě takovýto problémy, jako v tomto nejprodávanějším albu, jako historicky všechno, takže já si myslím, že ten podcast s těmato dvěma pamětníkama, to jsou vlastně poslední dva pamětníci tohoto alba, nahrávání tohoto alba, jako kteří vlastně jsou naživu, tak nebudou samozřejmě chybět u téhleté oslavy na Rockcastlu a já se na tenhle ten výroční koncert taky moc těším. Takže tolik k Citronům.

Dust Bandit.

0: Autogramy Hary budou?
1: Autogramy Hary budou, to je prostě nedílná součást každého festivalu, který agentura Prago Koncert pořádá, prostě Autogramy Hary musí být, jako, je to nejpopulárnější doprovodný pořad.
0: Takže uděláme malé zhrnutí a pozvánku pro rockery, kde se uvidíme?
1: Od 13. do 15. srpna Zámecký areál v Moravském Krumlově, krásný festival Rock Castle, kterému vévodí Powerwolf, Alestorm, Black Label Society se Zakem Wildem a americká partička Sabotage.
0: Jirko, děkuji moc krát za pokec, jdeme si užívat tenhle festival, na kterém jsme, no a přátelé, za týden se vidíme v Moravském Krumlově, na Rock Castle, mějte se, ahoj.
1: Těšíme se na vás, ahoj.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
3: Zak Wild a jeho Black Label Society,
2: veselá parta Aylstorm
3: i američané Sabotage a Testament,
2: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

proto si na jeho počest dáme o víkendu písně domovské kapely U2, která navíc na letošek chystá nové album. A uslyšíte zpívat i Davida. Víkend s kapelou U2. Nejsme jen rádi.

0: slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Filmtime. Na rádiu Čas Rock.
3: Všem posluchačům přeji pohodu při poslechu nového Filmtimeu. Máme vlastně polovinu prázdnin, tak jsem si říkal, že by to chtělo zase nějaké letní téma. No a napadl mě žánr western, nebo jak jsme mi říkávali kdysi jako děti kovbojky. Mám pro vás několik tipů, které si můžete pustit během letních dnů nebo večerů. To teplo divokého západu jde totiž cítit i přes ty obrazovky. No a začít určitě můžu něčím domácím, takže tady je klasika z roku 1964.
4: Říkal jste sklenici kolalokovi limonády, cizinče?
5: Říkal, pistolník.
4: Pak jste limonádový joe.
5: No a?
3: Limonádový joe aneb koňská opera. Skvost režiséra Oldřicha Lipského. A film, který bodoval v zahraničí a pozbíral také řadu ocenění. Byl to první československý snímek, který se ucházel o nominaci na Oscara, ale neúspěšně. I tak to byl velký úspěch, protože česká, potažmo československá tvorba byla vždy spíše pro domácí diváky, hlavně tedy v žánru komedií. U filmu se ale údajně královsky bavil slavný westernový herec Henry Fonda. My máme specifický druh humoru, to je pravda. A zrovna limonádový joe nabízí řadu památných scén, hlášek, názvů a jmen. Kdo by neznal kolaloku, tornádo Lou, anebo kakaovou skvrnu velikosti mexického dolaru. Limonádového joe naleznete na některých domácích streamech, tak směle do toho.
2: Filmtime. Na rádiu Čas Rock.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rok, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: čas rok.
1: Všechny dnešní westerny, o kterých budu mluvit, tak určitě patří do zlatého fondu kinematografie. O tom následujícím možná někteří netuší, že se vlastně jedná o předělávku. Je tady film Sedm statečných, vynikající podívaná, kterou v roce 1960 precizně zrežíroval John Sturges. No a cože je vlastně ten originál? Sedm samurajů, japonský film režiséra Akira Kurosawy, natočený o 6 let dříve. Když vezmu v potaz film Sedm statečných, tak jistě je ikonická i muzika, kterou složil Elmer Bernstein.

0: Ve filmu se sešla opravdu hollywoodská smetánka v čele s Julem Brynnerem, Stevem McQueenem a nebo Charlesem Bronstonem. Je pravda, že většina herců se více proslavila až po tomto snímku. Největší hvězdou byl právě Jul Brynner, který si třeba pořádně hlídal, aby byl v každém záběru vyšší než Steve McQueen. Mezi něma byla trošičku rivalita. Ale oba pánové si vše stačili vyjasnit ještě předtím, než Steve McQueen zemřel.
1: Film Time na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Následující zmínka nebude o jednom filmu, ale vlastně o celé trilogii. Takzvané dolarové. Pro hrst dolarů, pro pár dolarů navíc a závěrečný skvost, hodný, zlý a ošklivý. Vlastně první z těchto filmů je opět předělávka a takový neoficiální remake a zase díla Akira Kurosawy. Clint Eastwood se tady stal globální hvězdou jako pistolník bez jména. No a melodii z třetího dílu, hodný, zlý, ošklivý, dodnes používá kapela Metallica jako své intro.

Samozřejmě, že musím zmínit ještě dvě jména, a to je Sergio Leone a Ennio Morricone. Režisér Leone se mimo jiné proslavil krásnými dlouhými záběry na okolí a vlastně ty soustředěné pohledy svých hrdinů. Jo a mimochodem, pončo, které na sobě třeba nosí postava Woodyho v posledním Toy Story, tak to je taky poklona právě dolarové trilogii. Až takový dopad to mělo a vlastně má i do dneška. A hlavně na dvojici Sergio Leone, Ennio Morricone čekal ještě jeden obrovský úspěch. Ale o tom až za malou chviličku.

0: rádiu Čas Rock.
1: 21. prosince 1968 se na plátna kin dostal film Tenkrát na západě. No a od té doby patří mezi největší klenoty nejen westernového žánru. Pro mnoho lidí vůbec ten nejlepší snímek z Divokého západu. A já se tomu nebudu vůbec divit a rozmlouvat to nikomu. V téměř 3hodinovém opusu zazní první slovo až téměř po 12 minutách. Jo, už ta úvodní scéna je doslova kultovní. No a kdo by v tomto případě nezdal lahůdkový soundtrack, opět z dílny Ennia Morriconeho.

0: Sergio Leone chtěl i tady původně do hlavní role Clinta Eastwooda, no ale nakonec se, co by muž s harmonikou, objevil Charles Bronson, i když hlavní role, to není tak úplně pravda. Tou nejvýraznější je totiž tady Claudia Cardinale. A nesmím zapomenout také na Henryho Fondu v roli padoucha Franka. Byla to vlastně jeho jediná vyloženě záporná role v kariéře a byl to Leonův záměr. Právě proto, že ho diváci znali jako představitele kladných hrdinů. Co se týče filmových ocenění, tady snímek nebodoval, ale to nic nemění na tom, že Tenkrát na západě je jeden z nejlepších filmů všech dob. Film Time. Na rádiu Čas Rock.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Dnešní film Timeu dávám tipy na letní westerny a já bych si neodpustil, kdybych vynechal nejslavnějšího Apache všech dob, je tady Vinnetou, kterému samozřejmě vždy sekundoval pokrevní bratr Old Shatterhand, teda téměř vždy. U nás jsme byli zvyklí na 4 díly, ale celkově se tyto dvě postavy doprovázely v 7 filmech. A pozor, ono se natáčelo v opravdu šíleném tempu. Od premiéry Pokladu na Stříbrném jezeře a posledního snímku s podtitulem V údolí smrti uběhlo pouhých 6 let.
2: Tak tady jsou legendární postavy našeho mládí. Old Shatterhand a Vinnetou. Bílý muž, jenž přešel velikou louži, aby na divokém západě našel svou novou vlast, a vykonal hrdinské činy, které mu vynesly nesmrtelnou slávu. A poslední náčelník Apačů, na kterého už doléhá stín tragiky jeho národa, ale který bez váhání nasazuje život, má-li se do pomoci právu k vítězství.
1: No, u nás bude vždy asi nejoblíbenější právě Poklad na Stříbrném jezeře. Jinak těch májovek vzniklo mezi lety 1962 až 68 o dost více. Ale ani Old Firehand, ani Surehand nedosáhli takových kvalit a obliby jako Old Shatterhand. Pro Lexe Barkera to bylo trošičku prokletí, protože díky této roli ho znali všichni jenom jako hrdinu divokého západu. A přitom hrál dříve i Tarzana. Jeho kolega a přítel v civilním životě v roli Vinnetoua, Pierre Brice, no tak ten si užíval až do své smrti veškerou slávu spojenou právě s Vinnetouem. Ačkoliv byli oba hlavní herci přátelé, jejich životy byly hodně rozdílné. Hlavně Barker byl poměrně velký bohém. Ale o tom si možná povíme někdy jindy. Vy si klidně pusťte libovolný díl Vinnetoua a příští týden si hlavně nalaďte další Film Time.
0: Film Time. Film Time na rádiu Čas Rock. Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda, jedině na rádiu Just Rock.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

A proto si na jeho počest dáme o víkendu písně domovské kapely U2, která navíc na letošek chystá nové album. A uslyšíte zpívat i Davida. Víkend s kapelou U2. Nejsme jen rádi.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Fajn rádio.

Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Metal. Metalmania na rádiu Čas Rock. Čas Rock.

Pohodový podvečer, přátelé dobré metalové muziky. Zdraví vás Bavoš a zdraví vás u startu dalšího dílu Metalmánie. Dnešní díl bude, podobně jako řada dalších, o jednom z festivalů, které jsou nachystány na léto 2026. Ti, kteří pravidelně hledají, kam vyrazit za muzikou, už asi podle úvodního songu poznali. Rockcast Lol je festival, o kterém bude v tomto díle řeč. Našlapaný line-up je opět skvělou pozvánkou do moravského Krumlova. Tam se objeví mimo jiné také i Zeg Wild se svojí smečkou Black Label Society. Patřit jim bude závěrečný, tedy sobotní večer 15. srpen. No a toto byl úvod dnešního dílu a my popojedeme dál.

Jsme zpátky ve studiu Betalmánie. Jak na rádiu Čas Rock, tak i na televizi Rebel jsme si teď dali thrash metalové titány Testament. Taky tahle smečka dorazí do Moravského Krumlova na festival Rock Castle. Mimochodem, termín festiáku je 13. až 15. srpna a Testament obsadí den druhý, páteční podvečer. Celý festival odstartuje o den dřív ve čtvrtek 13.8. úderem pravého poledne a místo konání, tak to je opět stejné, Zámecká zahrada v Moravském Krumlově. Místo, kde se pravidelně schází rockeři a rockerky na svém setkání. Testament patří k pilířům thrash metalu 80. let nebo od 80. let minulého století a nejsou jediní, kdo naplní letošní line-up. Tady jsou další oblíbenci nejenom českých fanoušků.

Ladíte vlny rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel. Sledujete další díl Metalmánie, dneska festival, který pravidelně okupuje prostory zámecké zahrady v Moravském Krumlově. Rock Castle 2026. Přehlídka toho, co nabízí nejenom evropská scéna. Další kapelou, která se na festival chystá, je smečka Sonata Arctica. Kapela, která se celkem pravidelně vrací do České republiky a má tady taky velký zástup fanoušků. Jejich čas na festivale přijde den první, tedy ve čtvrtek 13. srpna od 20 hodin. Tak tedy, na začátku tohoto vstupu jsem mluvil o zástupcích evropské scény. Na festiáku se ovšem objeví i smečky z domácích luhů a hájů.

Jsme zpátky ve studiu Metalmánie, a to jak na rádiu Česrock, tak i na televizi Rebel. Za námi je ukolébavka v podání kapely Forest Jump. Ta si letos odškrkla 25. rok existence a celý rok slaví, a to nejenom s fanoušky. Nejenom novým albem, které vyšlo v březnu, ale hlavně koncerty. Jeden z nich se uskuteční taky v rámci Rock Castle, kdy Forest Jump vystoupí v rámci sobotního programu 5 minut před poledem. Tak bando, malé zhrnutí. Rock Castle 2026, 13. až 15. srpna, Zámecká zahrada, Moravský Krumlov. A na závěr další česká parta Dark Gambale. I oni budou součástí festiáku, letos odstartují druhý den. Tak přátelé, mějte se fajn a za týden se na vás další Metalmánii těším. Zbavoš!

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: Žije rádio Čas Rock. Zak Rock, Zdeno Dili Hajdučák.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Spirit Box, Clofinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

Probuďte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.